0: Noc plná hvězd.
1: Čest práci, soudruzi.
2: Halt, kampak.
1: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
2: Moment, jaký bezpečnosti?
1: Bezpečnosti práce.
2: Helejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmíte být ve službě ožralý.
1: No dovolte, co pak já jsem opilý?
2: No samo sebou, řekl jste čest práci, soudruzi.
1: No a?
2: No já jsem tady sám.
1: A tak, no. To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátky.
2: Jo, to bývalo. Níčko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
1: No, to je správné.
2: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Je ta hned na cemr.
1: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
2: Popovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. Máte u sebe foťák?
1: Já a na co?
2: No, abych vám měl co zabavit.
1: No tak, to nemám.
2: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
1: No dovolte, co pak, já jsem špion.
2: No, mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křížovkovýho výslechu.
1: Prosím?
2: Do křížovkovýho výslechu vás vemu.
1: Jo tak, do křížového, ale proč byste mě brali do křížového výslechu, když máte moji legitimaci?
2: Tohle to?
1: Ano, ovšem.
2: To je vaše legitimace?
1: Ano.
2: Sakra, kde se vzala v mý ruce?
1: No, vždyť jsem vám ji dal.
2: Cože?
1: Vždyť jsem vám ji dal.
2: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to jste vy, tohle to? Sakra, tohle to jste vy?
1: Ne, bratr.
2: Jo, tak vy jste národní socialista.
1: No, Krista pána.
2: A jo, klerikál.
1: Ale dovolte.
2: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to nechtějte na mě.
1: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
2: Popovažte se něco takového na mě chtít.
1: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
2: Co, Mochomůrka?
1: Richard.
2: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto. Satane jeden.
1: Máte moji legitimaci.
2: To je vašeho bratra tohleto.
1: Ale to jsem říkal ironicky.
2: To je jedno, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
1: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace. No,
2: tak moment. Máte nějaké potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
1: No, když mě vidíte na fotografii, ne?
2: Ještě ne.
1: No tak se podívejte.
2: Moment, napřed to musím otevřít.
1: No tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
2: Nevidím, já to mám obráceně.
1: No prosím, tak teď mě vidíte, ne?
2: Ještě ne, já si musím vzít brejle.
1: No tak sláva, tak teď mě vidíte, ne?
2: Sakra, nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
1: Nemám.
2: Tak musím vzít svůj. Zafra, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
1: No zapleť, no. Pámu.
2: No jo, to já si byl s bráchou taky podobný. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale hnedlinko po narození jeden z nás umřel.
1: Jo? A prosím vás, který?
2: No to je právě to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha?
1: To musí být nepříjemný pocit, že ano?
2: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry, to se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje ve snu, já mu nadávám.
1: Vy s ním mluvíte?
2: No jo, jenomže on mi nerozumí.
1: Jak to?
2: No, on je nemluvně.
1: Mnoho se u nás změnilo.
2: Jo, dejte pokoj, u vás taky?
1: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba po hostinství.
2: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
1: Ano, a v čem? No,
2: hlavně v cenách.
1: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
2: Jo tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo? Ten malý Petrásek? Co? Že vám spadl do sádry? No co s tím? Já nevím. Tak ho nechte zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
1: Vidíte, co se tady děje? Puste mě okamžitě dovnitř.
2: Jen přes mou zříceninu, soudru.
1: Tak mi zavolejte ředitele.
2: Dopak, ten se s váma vůbec nebude bavit.
1: Proč?
2: On jde na vojnu.
1: To máte tak mladého ředitele?
2: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
1: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
2: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
1: Kam?
2: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
1: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
2: Ne, vyloučeno, vyloučeno, já úplatky neberu.
1: No dovolte, jaké úplatky?
2: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
1: Za co já bych vám dával úplatek?
2: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
1: Já jsem poctivý člověk.
2: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?
1: Já jsem přece revizor.
2: Jo.
1: A také přednáším.
2: Co, básničky?
1: Ale ne, o bezpečnosti práce.
2: No jo, dneska to jde, to já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
1: Dneska na to hledíme jinak.
2: Jo jo, dneska už se za to nefackujeme, že ano. Soudru, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
1: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
2: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
1: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
2: A teba přelízají, oni tam mají díry.
1: Díry v plotě?
2: No jo, dvě.
1: A na co dvě?
2: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
1: Jaký zavazadla?
2: Ježišmarja, no přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržujte a jdeme.
1: Mou povinností je sepsat závady bezpečnosti práce. Puste mě okamžitě do...
2: Jo, jo, abyste mi někam spadnu. Abyste mi někam spadnul, že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
1: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě dovnitř, musím to sepsat.
2: No co zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. No pak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku a v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
1: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
2: Jo, tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
1: Tak mě zavolejte hlavního inženýra, prosím.
2: Co, hlavního inženýra?
1: Ano.
2: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulej týden chytnul řemen.
1: Který?
2: No hlavní. No víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
1: A kdo ho zastupuje?
2: No přece já tady.
1: A vy máte technickou kvalifikaci?
2: Ne, ale já jsem jedinej nezraněnej tady. U nás jsou na to prémie.
1: Tak tohle všechno právě musím o vás sepsat.
2: Ježiši, nic nepište, nebo si neopatrně začnu šistit revolver.
1: Poslyšte. Poslyšte, já tady cítím plyn.
2: Já taky poslouchám, ale neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobrej 14 dní. Hledajte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
1: Ne!
2: Cafra, tak co je, co, ha, halo, vrátnictví, co? A, prosím, ano, okamžitě. Tak pojďte, já musím teďka k nouzové bráně, bude se tam tudy expedovat auto se zbožím.
1: Jak to a proč nouzovou branou?
2: No, aby to nikdo neviděl. To víte, lidi jsou previti. On si to náměstek bere sebou domů.
1: Cože, celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
2: Ale no všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. No, a od toho jsem právě tady já.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Západ, sever, jih.

0: Noc s hvězdou.
1: Kaut Motička seděl v sobotu odpoledne nad matematickou úlohou. Dva příklady měl hotové a třetí mu nešel a nešel. A dole chodil po chodníku Venca Hádek, bodal holí do dlažby a netrpělivě hvízdal. Tu praštil Motička perem, popadl hůl, batoh a gramofon a už se hrnul dolů. Opíše si to v pondělí před vyučováním od Rambouska, který má vélu a domácího učitele. A tak jeli do Podbaby, dorazili na kozí hřbety, rozdělali táborák a jak tak na něm pekli brambory, spustí Motička gramofon. Gramofon hraje krásně. A pak začal zpívat. Tam v dáli za horama, až k verši, tam čeká Keňu malé, tam dáme světu vale. Tady gramofon přestal, zakašlal a povídá. Dáte vale, jo. Ale kdo pak dopočítá to matematické cvičení, co? Motička se hrozně lekl, zarazil gramofon a povídá třesoucím se hlasem. Venco, slyšels? Slyšel, pravil zbledlý Venca. To bude nějaký mámení smyslů. Dej tam jinou desku. Nejistou rukou vložil Motička do gramofonu píseň. Kde je moje máma? A gramofon klidně přehrál, zaspíval pěkným tenorkem, ale když měl opakovat refrén, spustil hrozným basem.
2: Co ten třetí příklad, ten je nejtěžší. Kdo zná k němu výklad, kdo ho rozřeší? Tady za horama klidně budeš spát. Má snad za tě máma příklad počítat.
1: Motička zarazil desku. Byl bledý jako ubrus. Venco zabreptal. Venco, pojď sem blíž, já se bojím. Venca přisedl ke gramofonu, nadýchl se zhluboka a řekl. To jsou nějaký divný fóry. Ukaž tu první desku, pustíme to ještě jednou. Venco, šeptal Motička. Nedělej to, je to nějaký zakletý. Jsme snad pověrčiví, odsekl Venca a pustil ještě jednou píseň Jezero sní. A gramofon znovu zpíval až k místu.
2: Den nový za horama se rozedení.
1: Odkašlal si a povídá. Rozedni se, rozedni. A první hodinu je latinská kompozice a Hádek se na ní nepřipravoval a Hádek ji udělá na nedostatečnou jako tu poslední a bude z toho postupná zkouška. Dál už Hádek a Motička neposlouchali. Sebrali batohy, nádobí a stan a mylili to do Podbavy na vlak. Gramofon tam zůstal. A od té doby prý sídlí na kozích hřbetech duch prérie. Každý pořádný tramp se tomu místu vyhne. Neuvěřitelné věci vypráví Šniku, vrtěl hlavou Čiklec. Je to čirá pravda, braši, jakože jsem skolil šedého mediana v krčském pralese, zaříkal se Nik. Ostatně se později vysvětlilo, že ty desky kdysi zabavil Motičkový profesor latiny a že byly 3 týdny v třídní knize. A Nik skončil své vyprávění novým labužnickým tahem z dýmky.
3: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

S královnou snil cestou denně, dám se pěkně v rozhovor. Chtěl jsem vědět, zdali v Séně též proud bublá, jasně pěně, jako v říčkách našich hor. Zdali jiní za jeseně také solí míhá se, jako v nivách Provence. Zda vám fíky dozrávají prostřed zimy prokleté, zda snad jabka z vašich májí trpkou příchuť nemývají. Zda tež hrozny zobete jako dole v našem kraji. Vzpomínáte doposud na pomerančovou chuť? Netrápí vás vzácná paní, někdy smutek tesklivý při vzpomínce na kraj strání, kde i v zimě bez přestání česají se olivy? Těší vás snad bubnování krup a dešťů studících v opuštěných ulicích?

0: kol Margarity, na místě, kde zabit byl, trubéru kříž postavil.
1: Od těch dob však poezie osvětlila temný les, růže, pes a agácie, jako kolem Marzílie, u hrobu mu rostou dnes. Paříž, chtivá ambrózie, na jaře teď se všech stran chvátá klouce katelán.

vlasy po tobě padají mu do čela, tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá. Naše dcera už je veliká, když koupe se, je nesmělá.

Nebuď z toho smutná, buď radši veselá. Protože jedna a jedna jsou čtyři a dvě hrušky a dvě

pro pamětníky, pan Marvan dělá anděla. Tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá. I ta píseň, co jsem kdysi tobě napsal, je už omšelá.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: O to není. Paní Kvardová lichotí. Ale celkem za to paní Kvardová lichotit neumí. Dnes je předpis, aby žena měla v objemu pasu 65 cm, v objemu boku 90 cm a v objemu paže u ramen 21 čtvrt cm. Ale to je teorie. Dnes by se toho na člověku chtělo, míní k tomu paní Škrhavá. Jistý pan Konfršt hned souhlasil. To víte, dnes je člověk furt pod kontrolou. Potom podrobili předpis ostré kritice. Pan Konfršt jenom mávl rukou, on to zná. Jemu taky pořád předpisují daně, jako tady milostivě by chtěli předpisovat centimetry. Paní Škrhavá odpověděla, že ona není na centimetr, ale dokáže věci jako každá jiná. Stanuli před budovou, z jejíž pootevřených dveří bylo vidět strmé schodiště. Nápis na budově hlásal hostinské pokoje, elegantní, levné. Jestli pak byste ještě vyběhla do těch schodů. Paní se opatrně rozhlédla, zda nikdo nejde. Potom si přidržela sukni a hbitě zmizela v budově. Když byla nahoře, zašeptala. Tak co? A nejsem podle centimetru. Pan Konfršt odpověděl. To je ohromný. Opravdu jako srnka. Nuže, k tomu právě paní Kvardová chtěla té paní Škrhové polichotit a pravila. Ale jo, to ona vyběhne. Ona má léta, štandlík neunese, ale do takovejhle schodů vyběhne vždycky. To ani nemusí být lift, to ona má hned křídla. A nebo jistá paní Maternová přišla v kožichu. Byly tam dámy, jen zasténali. Jediná paní Kvardová nestratila klid, povídá. Tak už taky, však už bylo na čase. Běhá těch Perziánů po ulici, má to teď pomalu každej. Ukažte se přece, ať taky něco vidíme. No, ono to holt není to nejlepší, ale zase to není moc drahý. To musí být na těle těžký, co? Ale vy to unesete, prosím vás, ženská z mlíkárny. Porád je to lehčí než putna s mlíkem, no a to je zánovní. Odklopte to, ono to taky někdy bývá navrch hůj a vespod darmo mluvit. Tak vidíte, o to není. Paní Kvardová polichotí, ale sami račte vidět. Paní Kvardová lichotit neumí. U přestupkového soudu dostala za lichotky 2 dny. Nepodmíněně.

0: Noc plná hvězd.
1: Dralo sa pézí. Kolem stola sedělo babi jak žab a řečnování tolej, že sa každý jaramak musel skovat. Aby sa toho nadralo věcej, to si tetky drali aj huby a pomluvili kdekeho. U svatého Jána počínaja a u boží muky konča. Největší hubu měli tetka Kyštěna, která mleli jak šlajfířka a tak s ním smíkali po izbě, že jim před ním museli pověsit travnicu, lebo ináč by pézi létalo až do síně.
2: Ja, a víte, že za starou Pelještěnu chodí uporocný Píšťala? Ne, nále boženku, teď je to plná dědina.
1: Kyštěna se napili kafe a jeli dál.
2: A Jura Koškařuj prej nechá stát Kaču Trháčovu. Snáď je v tém a on sa k tému nechce znat. A totkaj viděli pastýřa Tatara, jak v noci lézl oknem od Anče Tragačovej. Na enem si to rozvažte a představte, hotová Sodoma. Panenko Maria sedmi bolestná, netresti nás za tých cizoložníků. Kdyby pámbu všetky ty hříky spočítal, tož tady nebude pršat najmeň 100 roků.
1: Tetka sa pokřižovali a přednášali dál.
2: Já, abych boženku nezapomněla, viděli jste, jak sa všil nosí tá švirga táto na Fúkarova? Má prej ženicha a jakýmsi archimetrem, či co? Ale je prej po čtvrtej ženatý a je to taký plesnivec starý z hubů červenou, jak slunko na japonském prápoře.
1: Babi sa řehu zňali, že jim bylo vidět tlusté střevo, a starej Míštěně spadli zuby do kafé. Měli jich na háčky. A tak v dobrej pohodě obrátili celou dědinu na ruby. Už bylo jaksi kolem půlnoci, kdy sa tetky rozešli a druhého dňa si nejaká dobrá duša pustila hubu na špacír a tak sa Tonka dověděla, jaké řeči sa vedli o ní a o jejím ženichovi. Hnedka je sašla tetky Kyštěny optat, co je na tom pravdy, ale stará sa dušovali jak cigán, že oni níza, že sa takého nic nepovídalo.
3: No ale ovco, jak bych mohla? A ještě k tému já, no na mou dušu věrnu, Tonečko, nic takého. Boženku, teď ani nevíš, jak tě mám ráda a nedala bych na tebe dopustit. Ať mě pán Bůh hnedka i na tomto fleku stresce, lesti jsem o tobě jedno křivé slovéčko z huby vypustila. Vždyť přece vím, jak ten tvůj je hodný a šikovný člověk a od srdca ti přeju štěstí a božího požehnání.
1: Tonka teď se nevěřila a připomenula, že jestli se to bude opakovat, tož jich bude žalovat. Do Kyštěny, jak když 100 satanů vleze, letěli hned k levým k sousedom, potom k pravým, ke kmotřence, ke švagrovej a k druhé sestřenici a nakonec naproti do Kvělbu a mleli pantem na plné obrátky.
2: Na enem si to představte a rozvažte, co si ta ledačina usoplená myslí. Mně si opovažuje hrozit, že bude žalovat pagáž a škaredá švírkatá ke mně, ke staré osobě, úcty to nemá, slota. A jak se to nafukuje, maškara? Žrad nemá co, ale vyvářá jak vhody a na dluh. Jenom aby se mohla ukázat před tím jejím modrofůsem. Však je to pravda, že ten její oblezenec zamordoval už 4 ženské.
1: Druhého dňa, když si došli k obrůčkom vypošťat vajca na podsadu, ještě nezapomněli přiložit polénko.
2: Však už má ta švirga na nejvyšší čas, aby se vdala. Stará jak čínská zeď, tože je aj ten modrofus dobrý. Však až ten archimetr změřá všechny její dluhy, tož už zamorduje jak ti ostatní.
1: A tak do týdňa roznesli tetka pana architekta aj Tonku na kopitách po dědině a stačilo o nich něco vzpomnět a Kyštěna zuřili jak bík před červenou hadrou. Ale došel den, kdy sa tetce rozklepali 2 poslední zuby. Dostali obsílku k soudu. Ze strachu jich popadla zlost, vyskočili až po lampu a létali po izbě s řevem, že jim omítka padala ze zdí. Když jim strýc řekli, že si mají dát na tu nevymáchanou hubu pozor, okřápali jim kotchan o hlavu, že glazura létala až na padělky. Do soudní síně vletěli jak zlý větr, ale pán soudcí jim našup zarazili dech. Tetko, stoupněte si tady rovno před stůl a už ani slovo. Jsou tady na vás 3 žaloby pro pomluvy a urážky na cti. A vašej huby sa bojí celá dědina. Na chvíli vám tu pusenku zavřem. 3 dní vězení podmínečně, všechny urážky odvolat v novinách a 100 korun na sirotky. A zameďte si před svojím. Starajte se o to, aby 3 děcka vašej svobodnej dcery měli otců. Teďka jenom co si zahučali pod nos a zlostí bečali až dom.

podívat v minulý, protože to tak se zapovali minulostnému hrdlu, jak si nemůže brát vejci, to no a lo, které jsou pro mě sílí. Prosím, pánové, rad to, co

Thank you.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: A nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
2: Ano, to je právě ta genialita showmanu, udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
1: Proto nyní otvíráme rubriku PPP Eš plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel.
1: Děkujeme vám, pane pytel. Promiňte,
3: pane Helekal, no, já jsem se spletl.
4: Vždyť se mu tak bude říkat.
3: Je to trapné, ano.
1: V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
2: Ano. Tak, moje ruka šátralka už chmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
1: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky. Jeli všechny...
2: Co?
3: Já vím, splet jsem se.
2: No, tak. Moje ruka šátráka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout. První problém.
3: Já sám?
2: Je to slavnostní chvilka.
3: Tak chtěl by sem.
2: No, chtěl?
3: Moc by sem chtěl.
2: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
3: Proč jsi se mě ptá, když mě k tomu stejně nepustíš?
2: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
3: Ne.
2: Je to slavnostní chvilka?
3: Nechci.
2: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
3: No takhle to taky nepřečtu.
2: Co s tím?
3: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
4: Takhle bych to přečet taky.
3: Jízdní řád.
4: A co je s ním?
3: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
2: Nesouhlasí?
3: Ale možná souhlasí, ale nerozumím mu.
2: Tak se to nauč.
3: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha,
2: já vím.
3: Podívej, číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano, dva skřížený meče.
2: Co?
3: No dva skřížený meče, teď se podívej.
2: Vy doma jíte dvěma meči?
3: Ne, my, a jo, to je vidlička a nůž.
5: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jde ze zabíjačky. No, to je jasný.
2: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
5: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolucestujícího.
3: Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka?
2: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha Střed v 7.51.
3: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
2: Ten tam třeba ještě vůbec není.
5: Tak to není, musí tam být to. Souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
2: Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, ale tvoje. No nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
5: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
2: Sobě, aby ti je nikdo neukradl.
5: Proč by mě krad někdo zavazadla?
2: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
5: Jak o ně můžu přijít, když žádný nemám?
2: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel.
5: Samozřejmě.
2: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby.
3: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby.
2: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
3: Nemám.
2: Tak proč jedeš do Kolína?
3: Já tam jedu, ty mě cpeš do vlaku s kartáčkem na zuby v 7.54.
2: 7.51.
3: Ten mi naštěstí ujel.
2: Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si sem vpašoval do pytle, to si sem vůbec neměl dávat.
5: Ty vyřeším sám.
2: Já vytahuju další problém. Další problém, ponocování.
5: To jsme si polepšili, to není žádný extrovní problém, ponocování.
2: Jak to, že není extrovní problém? Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, budím slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnosti.
5: To vím, co s tím chceš dělat.
2: Začínat o hodně dřív.
5: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme od 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
2: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
5: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
2: No.
5: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
2: To je různý.
5: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
2: Je to různý.
5: Není to různý, 8 hodin má spát dospělý člověk.
2: Tak z toho tě vyvedu, to je pověda, podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
5: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucenej si vynaleznout žárovku.
2: A v tom něco je, to je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
5: Zakladatel ponocování.
2: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
5: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze vá žárovku.
2: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný? Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
5: Pštrosy.
2: Ne, menš, se slepicema. Všichni klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje
5: Ponocný dělal
2: No co by nedělal, byl za to placený. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi
5: O to mi nejde, ale když ponocný dělal co potom dělala sova?
2: Sova?
5: No sova.
2: Antonína Sova? Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verše.
5: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím Sovu ptáka.
2: Symbol moudrosti?
5: Ano, toho myslím.
2: A co má být se Sovou ptákem?
5: No co dělala Sova pták, když ponocný dělala
2: Co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
5: Sova přeci nedělá cukru. Sova dělá
2: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
5: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No, to je blbost, tak no. To je opravdu, to jsem neuvážil.
2: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli pod mě dělat, každej bejt ponocný nemůže.
5: No, mohli hráči grošádu.
2: To nemohli, tu ještě neznali. Tu jsme vynalezli teprve my.
5: Oba ne, nevynalezli. My jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison ji málem svojí žárovkou zlikvidoval.
2: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic, já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
5: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech dobrých i zlých?

0: Noc plná hvězd.
1: Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Můj otec je vyšším státním úředníkem a jmenuje se Nový. Má sestra se jmenuje Matilda. Vzala si také státního úředníka. Ten se jmenuje Handšlák. Nejdříve chodila má sestra s jedním pánem od místodržitelství. Tatínek se postaral, aby toho pána povýšili. A když ho povýšili, maminka s Matildou plakali, poněvadž ten pán přestal potom chodit s Matildou. Na to k nám chodil jeden profesor, ten dělal pořád rukama takhle a za každým druhým slovem říkal přísně vzato. Jednou mě přinesl glóbus a když k nám potom přestal chodit, zase si pro něj poslal. Po profesorovi chodil s Matildou jeden inženýr od zemského výboru. Ten měl ve zvyku, že se neustále přel a říkal, zájem země tomu chce. Matilda ho měla moc ráda a plakala celý týden, když ho tatínek od nás vyhodil, poněvadž chtěl, aby peníze zůstaly v zemi a neposílali se do Vídně. Na to přivedl k nám otec jednoho úředníka ze svého odboru. Byl to takový tichý člověk, s tím si povídali dlouho do noci o státních záležitostech. Matilda vyšívala a tatínek s tím pánem mluvili o politice a pili vodu. Matilda měla tichého pána moc ráda. Pak vyšlo najevo, že ten tichý pán má 3 děti na Moravě. Víckrát nepřišel a tatínek řekl, že ho přeložili. Půl roku nechodil k nám nikdo. Matilda chodila, aby to doma nevěděli, s jedním důstojníkem. Potom na to tatínek přišel a mluvil k ní, až srděla. Pak jsme všichni plakali, protože tatínek říkal, ta hanba. Hned druhého dne přivedl tatínek jednoho hubeného člověka a to je právě ten Handšlák. Tatínek pravil po jeho odchodu, že je to velmi nadaný člověk. Za každým slovem říkal ruce líbá, milostivá paní Radová a tatínkovi řekl vašnosti, pane Rado. Tatínek je jeho představeným. Třetího dne přišel zase a byl pořád takový úctivý, neustále říkal s dovolením a milostivá paní a líbal ruce. Byl u nás na večeři, ke všemu, co řekl tatínek, kýval hlavou, každé sousto polikal úctivě a tiše žvíkal, říkaje, je to s dovolením výtečné, také říkal, jak račte poroučet, pane šéf. Po jeho odchodu řekli mě, abych šel spát a radili se v jídelně. Poslouchal jsem za dveřmi, jako dělám vždy, a slyšel jsem, jak tatínek povídá, ty si ho vezmeš z mého otcovského rozkazu a on tebe z povinnosti úřední. Pak jsem slyšel, jak Matilda říká, že je blbec. Maminka vzdychala a říkala, že ho napřed nemusí mít ráda. Ona, že také neměla za svobodna tatínka ráda. Až teprve po svatbě za 5 let. Ale že tomu Trojkovi nesmí dát i znát, že je blbec a že ho nemiluje. Matilda naříkala, že raději půjde do porodnice, než by si vzala někoho, koho nemá ráda. Maminka jí to ale rozmluvila, poněvadž dnes už není tajné oddělení. Potom slíbil tatínek Matildě náramek, briliantovou brož a ještě jiné věci. Matilda řekla, že si ho tedy vezme, aby nebyla hanba v rodině. Pak jí tatínek s maminkou líbali a říkali, to je naše hodná Matilda. Na to jsem slyšel, jak mluvili o Handšlágovi. Tatínek povídal, že toho blbce povýší, ale až po svatbě, aby nemohl utéci nebo se vymknout. Je blbý, ale jinak řádný úředník, kterému je úřední povinnost svatou. Jen jestli si ji vezme, řekla maminka. Nařídí mu to jako jeho šéf, pravil tatínek, a řeknu mu všecko. Když příštího dne pan Handšlák přišel, choval se velmi nesměle a prohlížel si pořád Matildu. Matildě předtím řekli, aby se na něho hodně smála a povídala si s ním. Poslechla a on pořád tiše odpovídal, ano, milostivá slečno. Pak přinesli víno, on si srkl a řekl, s dovolením, pane šéf. A začal mluvit i o úředních výkazech. Toho dne si o něm nic nepovídali, když odešel. Na zítří, řekl tatínek v pokoji, abych to neslyšel. Dnes přijde můj úředník požádat o tvou ruku, Matildo. Vezmi si růžičku do blůzy. Služka šla koupit růžičku a maminka se zlobila, že nemusela kupovat růže za 30 krejcarů, že stačila také za 15. Pak Matildu navoněli. Zbytkem voňavky namazal jsem našeho psa. Pan Hanšlák přišel v černém oděvu a v bílých rukavicích. Byl ještě blečí a hubenější než včera. Když se posadil, mluvil opět o výkazech. Maminka přinesla likérku a nalila mu 3 skleničky. Když mu nalévala 4., řekl, již stačí, milostivá paní. A tatínkovi povídal, prosil bych, pane šéf, o soukromou rozmluvu. Tatínek ukázal mě prstem na dveře, pak odešla maminka k Matildě, která zívala vedle v pokoji a povídala, ten vrták dlouho nedělá s tím ženěním. Maminka ještě přetřela Matildu pudrem a v tom bylo slyšet tatínkovo volání, Matildo! Stoupl jsem si ke dveřím a slyšel jsem, jak tatínek říká, drahá Matildo, zde pan Hanšlák požádal mne o tvou ruku. Nemám nic proti tomu, ale hlavním činitelem si ty. Co tomu říkáš? Slyšel jsem, jak Matilda pláče a říká, ano, ano. Pak jsem slyšel, maminko. Maminka přiběhla a řekla, děti, já jsem to hned na vás spozorovala, jak vám to pěkně sluší. Potom křičeli, Pepíčku. Přišel jsem a tu mi řekli, že pan Hanšlák vezme si Matildu. Maminka se mě ptala, zdali ho budu mít rád. Nemohl jsem říci, že ne. A on mě chytil, líbal a křičel, Pepíčku, pana šéfa. A od té doby říkal tatínkovi, račte poroučet, pane šéfe a otče a matce, ruku líbá, milostivá paní a matinko. Když odcházel, dal v přecíni služce zlatník a mě dal korunu a povídal, tu mal, Pepíčku, pana šéfa. Následující den přinesl pan Hanšlák prstýnky a když přišlo víno, pozvedl sklenku a řekl, na naše šťastné manželství s dovolením, pane šéfe a otče a milostivá paní a matinko. Buďte šťastní, děti, pravila matinka a plakala. Když ho šla později Matilda doprovodit do předsíně, tu nevyhnali z pokoje a maminka povídala k tatínkovi, Matilda slehne v listopadu, to je za 2 měsíce. Za měsíc bude svatba, řekl na to tatínek. A pak mu teprve dáme dekret, že povýšil. Pak přišla Matilda a řekla, že ten blbec chtěl na ní hubičku. No to je opovážlivost, povídala maminka. Ale je řádný úředník, řekl tatínek.

0: Ostřej na vazu solvě.
1: To si radši zaspíváme.

Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

0: noc s hvězdou.
1: Sun s přemoženými lodníky se zvolna ztrácel ve večerní mlze. Jen vzdálené kletby zaléhaly na palubu a pak vše umlklo. Vítězní trampové snesli na hromadu všechna prkná dřeva, která na palubě našli, a rozdělali uprostřed veliký oheň. Pak usedli kolem do kruhu, Forbes se chopil kytáry a s dýmem plamenů se mísily drsné hlasy.
2: Táhlo už večeru na malém škuneru, dospěli k názoru.
3: Rádi na

Škoda, že nemáme s sebou gramofon, litoval šerif. Po těchto slovech se Forbes zachmuřil. Zálesák nepotřebuje gramofon, pravil. Hudba ticha ho kolébá. Gramofon je neblahá věc, řekl na to stařičký Nick. Povím vám, hoši, příběh, který zažil s gramofonem dobrý skaut Motička. Všichni utichli, Nick Wharton zabafal z dýmky, bílé obláčky vypluly z jeho úst a pak začal.

zpívaná, je tu zapěťák, zacinká, pak hrají bubínky, denně stejný pochod na stokrát.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, pane Lajbo.
2: Dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu vedete?
3: Ale jen tak náhodou. A vy?
2: Tak já taky tak náhodou nějak.
3: Kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
2: No jo. A hned oba dva, že jo.
3: Vy se tady zotavujete, jo?
2: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
3: Ale dobře vypadáte.
2: Tak?
3: No.
2: Já si ty Tatry.
3: Vy jste byl v Tatrách?
2: Ne, já ne, ale manželka, víte?
3: A vy už jste ženatý?
2: No tak trochu, no.
3: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
2: Koho?
3: Jo.
2: No právě mou manželku.
3: No to já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
2: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
3: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
2: No taková vysoká, no. Ovšem mu jde ta vejška tak spíš tak trochu do šířky.
3: No, tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
2: Jak? No skoro normálně. Počkejte, lidi vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
3: No tak to jo, to ano.
2: No vidíte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou štíhlou, mladou.
3: Taková hezká mladá blondýnka.
2: Mladá štíhlá.
3: No jo, tak tu jsem znal.
2: Znal jste.
3: No jo, samozřejmě.
2: No vidíte, no tak ta to není, že jo. Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
3: No tak počkejte, tak tu znám taky,
2: jo
3: taková no. Silnější, že jo?
2: No, no.
3: A ona myslím měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
2: no. Jo? Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli to máte.
3: Tak to já už vím, která, jo, taková starší.
2: No starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
3: Mladě?
2: Jo, no.
3: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
2: Tak počkej, co bychom se... Když já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
3: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, když tady vypadá nejmí na 40.
2: No vidíte, 53.
3: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
2: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
3: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Lajbl?
2: No už dávno, ještě za svobodná.
3: Tak to je jako samozřejmě. No,
2: já myslím, že to víte právě.
3: No, počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
2: Já?
3: Jo.
2: A s kým?
3: No přece s vaší paní.
2: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
3: Ne.
2: Depak.
3: Takže se vlastně nerozvádí.
2: Ale depak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
3: No jo.
2: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
3: Že jo, já jsem si to taky myslel, já přece vaší paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
2: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
3: Ne, ne, to já nemyslel, já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
2: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná, já nevím, co myslíte právě, víte?
3: Neměla ona náhodou taky pleš?
2: Pleš?
3: Jo.
2: Myslíte na těle?
3: Ale přece na hlavě.
2: Jo, na hlavě, já. Že jste říkal tělesnou vadu, víte?
3: No tak to jsem myslel jako jak si tu pleš.
2: Jo, tu pleš, ano. No to ona má ovšem na hlavě jenom, že ano.
3: No samozřejmě, kde jinde.
2: No kde jinde, no to je pravda.
3: A to ona nosí paruku nebo co?
2: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
3: Prosím vás, a proč každý druhý den?
2: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
3: A že jste si bral, pane Lajbl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
2: Je, tak to jste ještě neviděl ze zadu.
3: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
2: Je, tak to tu má menší, jo.
3: A už ten celkový její zjev, já jsem ji, myslím, tuhle viděl, ale v letadle.
2: Ale... Ne, tak to si zapletete, pane Škrundle.
3: Jo.
2: No určitě.
3: No tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
2: Určitě si zapletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manžel.
3: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
2: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
3: Jo, tak no, jo. A to vy máte, pane Lajbl, rád takové silné ženy.
2: A dejte pokoj, já mám na štíhlí, pane Škrundle, víte.
3: No tak, že jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
2: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně kvůr na vyknutí, pane Škrundle.
3: No, no tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
2: Já bych se dal rozvíc, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
3: A prosím vás, na co, pane Lajbl?
2: A tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
3: Klána krále, a proč pane Leibl?
2: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace. A víte, je. No, tak...

0: Noc plná hvězd.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí?
2: Líbám, že jde vás tak rád. Dobrý den, dobrý dovolíte, den. Prosím, mě zde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
2: Z pramene? Čověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
1: Z lázeňské, jo?
2: Jak to tam na kolonádě tak bublá,
1: no, tak víte? Proč si nepijete?
2: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Vy to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. A zalitá kysličníkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
2: No, zdravý pro churavý.
1: No copak vy nejste churavý?
2: Jo, to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No, tak co děláte tady v lázních?
2: Pojďte sem.
1: No?
2: Tak ty si to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí.
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů, jo, a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: To já se cítím výborně, svátečně, hodobožově.
1: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byl jste u lékaře?
2: Co bych tam nedělal, nikdy nebyl.
1: Nebyl, no dovolíte.
2: No, prosím.
1: Víc jsem si to myslel.
2: Zopak.
1: Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej.
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
2: Vegetativní, ale to no, nechtěl, ať si vegetuje. No. Já každému přeju. No. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
1: Dovolte, vždyť je to alkohol.
2: No, to není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen, no lízně ty si to
1: ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
2: No, háj, co ty dělali průdušky v háji zeleným, člověče?
1: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
2: Já, že mám bílý.
1: No, bílej.
2: Já. Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
1: Co?
2: Krásně červený.
1: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma jsem byl už 5 lázních. Dovolíte?
2: Prosím.
1: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
2: Jo.
1: No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete.
2: Nemůžu.
1: No. Vidíte, nemůžete rychle.
2: No nemůžu.
1: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
2: No prosím,
1: Co je? No to je hrozný.
2: Jestli něco zpozorováno.
1: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
2: Pro pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
1: Podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
2: No často, tadyhle mě to píchne a...
1: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Patrně mě budete mít taky mozkovou analýzu.
2: Co? A co je na to dobrý?
1: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
2: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
1: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozptýlení. Támhle jde. Jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba.
2: No, dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík a vy na mě se ženskýma. Jdete si za ní sám. Já jdu teďka na tu kyselku.

Bezbřehý kalná voda teče, lidským řečem neutečem, je to hnus. Na zábradlí sedí supy, kolem nich se zvolna kupí jejich trus. Od náměstí průvod lásky, pravdu mají za opasky, kdo neuhne, bude smeten, je čas lásky, měsíc květen, blues. Tohle je blues. Mácha napsal Orten, věděl, život trvá jen pár neděl a pak šup. Vzduchem znějí tóny trubek, noha z vejce už se klube, další sup. Anděl spásí čistě.

vyholené pleše visí na www.dnešek.com. Paní, co neplodná byla, zabouchla se do debila a je v tom. Kalné vlny z hlubin země temně dotýkají se mě, dračí se mě, ve mně klíčí, někdo křičí, bože můj, bim bam bom. Bim bam bom. Zpívat měl bych jako lyrik, ale z kytarové díry leze vir. Každý s každým se tu fotí, vydali se ho tento ti na špacír.

0: den.
1: Písničku do kapsy pro
0: hezký všední den.
2: Noc s hvězdou.
3: Už řada jmen tu byla vyslovena. Známých, méně známých i velmi známých. A teď další. Dovolte mi několik jmen zdejších občanů. František Link, Richard Schissel, Herbert Reismann, Josef Vanka, František Schaffer, Antonín Gotthelf, Johann Fischer, František Josef a Alfred Gleisingerovi, Andreas Grüner. Zná je někdo z vás? Mohl by mi někdo něco říci o jejich vlastnostech či podobně? Občas se tu zastavují nad těmi jmény, cestou jinam. Občas se tu zastavují i jiní lidé a čtou ta jména. Měli bychom znát víc, měli bychom znát jejich příběhy. Ne příběhy o nich, ale jejich příběhy, které by mohli vyprávět jen oni, sami o sobě. Protože jenom oni vědí, jak to bylo. A mohli by těmi příběhy ještě vzdorovat své vlastní smrti. A ještě víc, čelit zapomnění, které je ohrožuje. Možná, že Richard Schissel měl rád koně. Ten, směje se František Schaffer, ten by před koněm vylezel na strom. Richard Schissel se usmívá a mlčí. Ví o tom zřejmě své. Ví své i o koních, i o Františku Schafferovi. Taky ostatní se usmívají. Poslyšte, chtěl bych o vás něco vědět. O všech. O každém z vás. Co děvčata? Smějí se. Byla v Itálii nebo v Srbsku hezčí děvčata než tady? František Linke vrtí hlavou. Nebyla? Nevím. Ach tak, zapomínám na to datum. Nebyl v Srbsku dlouho. Sotva měl čas dívat se po děvčatech. Ale Herbert tady, Herbert Reismann, byl v Itálii déle, ne? Tak co Itálky? Herbert Reismann obrací oči vzhůru a zvedá obě ruce, jako by se vzdával. Je to velice nevojácké gesto, ale teď už je mír a čas a místo, kde by tento pohyb znamenal zbabilost, anebo dokonce zradu. Už jsou daleko. Opodál stojí Andreas Grüner a jediný se nesměje. Dívá se do lesa a nesměje se. Ostatní čekají, co řekne Herbert Reismann, a Josef Vanka mu napovídá: Cara mia, řekni, jak tě učila. Cara mia, mia carissima. Mia carissima, vykřikne náhle Richard Schissel. Mia carissima, bylo Chianti Rosso. Co ty víš, chlapečku, okřikuje ho Herbert Reismann. Co ty víš, seš na tyhle věci moc mladej, chlapečku. Mladej? Jsem o jediný rok mladší než ty, dědo. Všichni se smějí. Jen Andreas Grüner se dívá do lesa. A nesměje se. Smějí se jeden druhému. Znají už za ta léta všechny své slabosti. Vědí, co kdo prožil. Jeden holky, druhý vdolky. A Antonín Gotthelf, že chytal vášnivě rád pstruhy. Na mušku? Ne, na černo. A chytil jich hodně? Jo, jednou. Jednoho. Všichni řvou smíchy. A Johann Fischer plácá Antonína Gotthelfa dozad. To muselo být leknutí Toníku, co? A Antonín mu odpovídá, bylo. Hlavně pro toho pstruha. Také bratři Gleisingerové se smějí, František Josef a Alfred Gleisingerovi. Tak co, ptám se jich, zas pohromadě? No, říká jeden z nich, spíš nahromadě. Chtěl bych o nich aspoň něco vědět, o jejich výpadech do zdejších lesů, nějakou drobnou událost, nic výjimečného, nějaké to upadnutí v nedělní šatech do bláta, lezení přes plot na cizí hrušky, anebo čelo rozražené kamenem, něco, čím by byli, čemu by patřili, co by patřilo jen jim, nějaká třeba malá, ale jasně vykreslená skutečnost, kus pevné půdy pod jejich nohama. Ptám se jich na to. No tak to víte, bylo ledacos. A jak to víte o těch nedělních šatech? František ukazuje na Josefa a ten ještě po tolika letech mává vyděšeně rukou. Kolik ti to bylo, Pepíku? 5? a obrací se na mne. A jak to, že vy to víte? Nic nevím, milý Josefe. Jenom si myslím, že něco takového se stane každému, komu je 5 anebo 6. A že každý pořádný kluk aspoň jednou spadne v nedělním oblečení do bláta. Zmínil jsem se tu o 11 jménech. Nejmladšímu z nich je 18. Je? Tak se ptá ten, který dosud nepromluvil. Kdo se dosud nezasmál, hledící až dosud mezi stromy lesa. Andreas Greener. Je. A vám je 26. Bylo mi 26. Tenkrát. Ale to je přece dávno. Jak je to dlouho? Od vašeho narození? Třeba. 82 roky. Tak vidíte, že je to dávno. A že mi není 26 a Richardovi 18. 26. 18. Bylo jim? A nebo je? Bylo jim dáno nezestárnout. V jediné vteřině, kterou snad sotva postřehli, v jediném třesknutí, tehdy příliš skrytém v hluku boje, než aby stačili je zaslechnout či pochopit, že patří jim, byla jim dána milost zůstat už provždy mladými. Milost? Každý z nich by ji vrátil, kdyby mohl, a zaměnil za něco svého. Za koně na lukách, za třešně cizích zahrad, za dívčí smích, za potok plný pstruhů, za zdejší les, ve kterém jako kluci běhávali a kde dnes na balvanech hřbitova jsou připevněny desky s jejich jmény. Každý z nich jednou z Mariánských lázní odešel. Žádný z nich se už do Mariánských lázní nevrátil. Ví o nich ještě někdo něco? Zůstala jména. Chlapci, jenom ta jména. Jména. Každý, kdo bude mluvit o té velké válce, které se říká první světová, bude znát jiná jména. V povědomí lidí zůstane vždycky jen pár jmen, ale ta patří těm nahoře, těm nejvyšším. Těm, kteří tu válku rozpoutali. Těm, kteří v bezpečné vzdálenosti vítězili i těm, kteří ve stejné vzdálenosti byli poraženi. Těm, kterým tato válka nehrozila, kterých se nedotkla. Fešákům, kteří si napřed vyměňují navštívenky, lejstra, vzkazy a pak si v nažehlených uniformách odevzdají šavle, klíče od městských bran či prapory. Budou to jména několika bezvady naleštěných kavalírů, znalých pravidel hry, v níž směšně nepatrným díkem prohry jste byli také vy. Krajinu, jejíž hlínu jste hryzli svými zuby, znali ti fešáci jen z map svých generálních štábů.

0: Čemu polárka, když si chladná jak led? Obejmu tě a nastydnu hned. Přesto polárko, rád tě mám.
1: Ach.
0: Přijď dnes, polárko, večer k nám.
1: Mám strach.
0: Polárka sice ledová je.
1: Oje.
0: Ví se však, že časem roztaje. Přijď dnes, polárko,

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

Měl jsem dnes v noci divný sen. Vás, moje děti, viděl jsem v něm staré a schrané.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Železničáři jsou vůbec prapodivní lidé. Kdysi mi bylo delší dobu čekati na rychlík. Je na bíledni, že jsem trpěl nudou. V tom jsem si povšiml muže, který obcházel kol vlaku a do každého kola uhodil dlouhým kladivem. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Co to děláte? Tázal jsem se. Ten muž neodpověděl. Po hodince mi to začalo být nápadné. Zašel jsem za přednostou stanice, abych si na nevychovaného zaměstnance postěžoval. Přednosta pravil vlídně. To máte tak. Když se uhodí do kola, okamžitě se pozná, je-li prasklé či není. Prasklé kolo má totiž poněkud odlišnější zvuk. A že vám ten člověk neodpověděl, tomu musíte prominout. Je hluchý jako pařez.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

ho ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo ho ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku.

hrozná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucnský šípy najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Právě před 20 lety začaly tikat první budíky československé výroby.
5: Tenkrát jsme doplnili desítku států celého světa, kde se hodinky vyrábějí.
4: A dnes jsou hodinky a budíky z Chronotechny k dostání ve všech našich obchodech.
5: Výrobky Prim vyvážíme také do zahraničí.
4: Říká se, že nesmyslné a zbytečné je nosit dříví do lesa a sovy do Atén. Ale to, že vyvážíme československé hodinky a budíky Prim i do zemí, kde už mají vlastní hodinářskou tradici, to je současná skutečnost.
5: Hodinky a budíky Prim svou kvalitou opravdu se osvědčují i v Německé demokratické republice, Německé spolkové republice, ve Švédsku a v Jižní Americe.
4: Indii zavedli naši pracovníci výrobu budíků. Závod má vysokou výrobní kapacitu a obstojí i ve velké konkurenci západních firem.
5: Náramkové hodinky Prim prošly vítězně televizní olympiádou kvality a získali zlatý kahan na ostravských výstavních trzích.
4: A zcela náhodou osvědčili svou kvalitu i v praktické zkoušce, v uhelném dole, kde jednomu horníkovi vypadly z ruky. Prošli 10 přesypy, spadli do 35 metrů hlubokého zásobníku a odtamtud s uhlím do vozíku. Pak prošli drtičem a nakonec byli nalezeny na hornickém vozíku s uhlím. A výsledek? Hodinky byly poškrábané, ale šly a ukazovaly přesný čas.
5: Spolehlivé budíky, kuchyňské, pokojové, náramkové, sportovní i společenské hodinky československé výroby mají značku Prim.
4: Výrobky Prim mají primát v přesnosti, kvalitě a eleganci.
5: Pánem svého času je ten, kdo je pánem hodinářských výrobků Prim.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

všech místech, kde nemá místo smích, na hrobech vojín neznámých a na hřbitovech pod studenou zdí. Každý kvítek, byť i růžový, je zlý. Já vím, někdy kvítí je zlé, znamená lidské žití zmařené.

kolem dobré kvíti rozkvětá. Já vím, někdy kvítí jezer, znamená lidské žití zmařené.

Chtěl bych být, v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli,

0: jenom 5 minut.
1: Slyšíte Hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Křepichově vile přijde žebrák, zazvoní, byl se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

srdce nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: vidí do všech tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

0: začala 8. raní.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62? A sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: No a nyní, moji drazí, trpěliví posluchači, odložte svá sluchátka, neboť vás již jistě tlačí. To by se vám ovšem nestalo, kdybyste měli sluchátka Telefunken, který vám dodá každý řádný rádioobchodník za 115 Kč až na ouška. Všechny aparáty dostanete všude na splátky. Tím končím s přáním, abyste si zapamatovali tato kouzelná slova. Telefunken, Telefunken, Telefunken.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

a tak to k nám všem promluvil. Šlo o to nedělat zmatek, převahu nervových gest. Jakmile z faxu mi

směrem po sport a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám.

pěti strun. Jak z paměti se tří svou krajinu verši u Adun. Na patře hotelu Hilton vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break.

0: než řep do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na tý louce zelený

0: čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí, a jaký brán.

Holuček cvrk a holub mrk, pytlák v lese, úsek smrk, husák huse, vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: té doby kamarád, kamarádku mívá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje, tak to na

českou dceru, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost. Na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na hajnýho

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Jestli chceš se těm svinstvům vyhýbat, tak půjdu vzdělávat se snaž a koně uč se zapřát. Ať studovat li nehodláš, však ti to stačí, uhlídáš, ale kam dáváš prachy venctí, který si

že ten kos měl však nos, viděl zblízka, že každý nepíská. Jeden švec, že si tře

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

každý to zkouší. Každý chce utéct z toho, co ho obklopuje, někam vysoko. Vysoko, aby se na ty druhý mohl dívat z vejšky. Já to taky zkouším, abych se neodlišoval. Zkouším to, i když mi to moc nejde. I když si myslím, že je to zbytečný.

stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci, to pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní, každého včas uklidní,

jen skrze pěnu piva, od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý se mu snadný a ani trochu vadný, vždy mívá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý Otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Velké sletové dílo roku 1938 ohlašuje sletový plakát. To není úsměv a hravá radost hovoru barev umělcový. To je všecko, co slibuje sokolstvo svému státu v duchu sokolské. Tělost na všechny strany a silná paže na ochranu státní vlajky a slovanské lípy. Na Strahově vyrostly obrovské stavby šater a mohutné konstrukce tribun jako zázrak jara. Na několik týdnů se naplní životem mladých i starých. Přijedou naši, kde kdo se chystá.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

každý den přiloží svoje riadky k mojmu kurikulum víte. A keď rozmotávám klbko z piatky, ty si počiatok i koniec,

0: střeží s Bohem, slečno Miková.
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
2: Vysílá Hvězda.
3: Nakoukněme do 50. let.

jsou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

a na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a soudruzi, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to droboulinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem, že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země. O nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce. Celá ta léta myslíš na ně. Veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Na smrt unavený, než přijdu k vědomí, poledne je. Jsem jako motor, cestou uvařený, kroužky spečené, bez oleje. A všude okolo mne, už tramvaje zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní

Bylo v posteli paní Zdeny, co tady dělám, je trapné se ptát. Sousedi dávno mají oči otevřeny, jenom já civím, no snad jí mám rád. Je tady kalendář, na takým listuji, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přiletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát.

autobusu, v bufetu bez obrusu, v bivaku na Elbrusu, po rozednění, až budete číst tyto řádky ve frontě na celer či na mrkav.

0: Te paní Zdeně, že se jí klaní, že na ní myslí denně před spaním. A nové plány, že snuje a za večeři, že děkuje.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bez

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

vedou mě tiché melodie naivních veršů almanach do hlubin čiré nostalgie.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, tak co, jak seš spokojený s tím psem, co jsem ti prodal? On říká, ale dej pokoj, prosím tě. Já chtěl, aby se naučil štěkat, když chce něco k žrádlu, tak jsem mu to pořád předváděl a on mě teď nežere dřív, dokud já nezačnu štěkat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Když si jdete koupit do prodejny oděvu oblek,
5: modní kostým,
4: praktické sako
5: nebo tesilové kalhoty,
4: pamatujte na 3 služby připravené pro vás.
5: Úpravářská služba.
4: Hotové oděvy se šijí v mírách velikostního sortimentu, které byly prověřeny přeměřením několika desítek tisíc lidí. V těchto mírách je i vaše velikost. Může se však stát, že zakoupený oblek potřebuje menší úpravu, aby vám dokonale padl. Přešít knoflíky, zkrátit nohavice nebo prodloužit rukávy. Chcete-li, aby vám oblek nebo kostým padl jako na míru, vyberte si z kolekce rozpracovaných oděvů, které mistři krejčí, po zkoušce došijí přesně na vaši postavu. Za došití pánského obleku zaplatíte 100 korun, za došití dámského kostýmu 120 korun. Vybíráte, chcete koupit, nemáte však u sebe dost peněz, to se stává. Přesto můžete nakoupit. Prodejna vám pošle na dobírku vybrané zboží, které zaplatíte až doma.
5: Nezapomeňte na 3 služby v prodejnách podniků oděvy.
4: Úpravářská služba.
5: Došívání rozpracovaných oděvů.
4: Zásilková služba.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Řekla mi včera dívka Tereza, že patřím do starého železa, že už mi šroubky nýty reziví, já se té holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudim, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Člověk měl prázdný břich, však víry byl pln, uši měl otlačené od krátkých vln. Do práce každý chodil, neboť musel, a Moskva byla tam, co dneska Brusel. Jezeďák staral se jen o dobytek, jistý byl sociální výdobytek. Po lukách zjeli šťastné dětské hlasy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho. Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Melouny stály 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. A Vašek Havel psal dopisy z basy, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, ho, ho. Kdo nekradl, okrádal rodinu, na chleba s máslem byl na svačinu. Ve frontě

0: se vlasy. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Armáda střežila nám klidné spaní a žáci byli disciplinovaní. Svetr se po vybrání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Dostat se za železnou střeženou zeď, to bylo dobrodružství, ne jako teď. Teď mají všichni v úkol svoje pasy. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, hoho.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.
3: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle, a všichni

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty.
1: A

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech,

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info.
4: Haló, haló.
0: Jste na stanici Hvězda.
3: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
3: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
3: Od 20. let do konce války.

Anie, z tvých očí jantar svítí, Anie, ty s hvězdou mého žití, Anie, to už je mánie, která já rád slyším, ten tvůj smích. Tvé foto, mě v levé kapce hřeje tvé foto, se na mě z gauče směje tvé foto, mám všude jen proto, abych tě mámila měl na očích. Když večer tvůj negativ vyvolávám, mé srdce štěstím bláví, třikrát za noc k tobě vstávám, koupu tě v zlaté lázni, Anie, to už je na mou duši mánie. Jak moje srdce buší, když vidím tvé oči, svět se se mnou zatočí.

0: Je to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: Za školních let vždycky jsem čet, slyšel tež se všech úst. Láska že ráj a tahle báj dala mi touze růst. Hrdličky hlas, jel se zvát zas k námluvám, tož povídám, že letos jistě dívčinu vyhledám. Tož promiňte prosím, já zaslepen byl, že na vás jsem myslel, vás i do srdce vryl. Já pozdě jsem poznal, jaký jsem byl blout, že jsem se kdy snažil vaším miláčkem slout. Vždyť nemám nic, čím bych si lásku získal, to věru čert mi spískal, bych s touhou na vás zhled. Tož promiňte prosím, já zaslepen byl, že na vás jsem myslel, vás i do

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.

žaludek, ať dobře tráví, ať vás můra nemozí. To vám přejeme my dva první, kocourkovští tenozy. Pa, pa, pa.

0: Ať se vaše mužná prsa vždycky hrdě zvednou, když hlásíte v mariáši lepší 100 se sedmou. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Já jsem malý.

0: Unie.
1: Je to historie?
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
3: Zvuk trubky auta někde sasní, všecky mladé dívky rázem blázní, neboť každá stůně v horečce, po autu ne, v motorce. Nic lepšího není nad trojkolku, máš-li benzín a v koči.

se do ní holku dá, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí motor nikdy vynechat. Máš-li motor, najdeš dívku lehce, bez motorky žádná kluka nechce. Dnes u dívek dosáhneš svůj cíl, čím máš více koňských sil. Na výlet o závod jedeš s větrem, ale za 30. kilometrem v lese schováš motor pod doubí a jdeš s pánou na houby. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako pozdílku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí motor nikdy vynechat. Proto, pany, přijde-li k vám milí, ptejte se ho dřív na koňské síly. A kdyby kluk motor neměl snad, tak ho nechte raději stát. Dejte pozor, neboť často zhorka, od kočárku ujede motorka a naposled v žalu velikém zbude holka s kočárkem. Kdo má 6 HP motorku s kočárkem jako postýlku, kdo si chce do ní holku dát, tomu nesmí vůbec motor nikdy vynechat, tomu nesmí.

starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevěř

už dlouhý čas toužím po vás. I když na skrání šedne vlas.

ač bych si přál vrátit se k vám a šeptat vroucně

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.
2: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít, víc o ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potká.

0: radost činí ogar, vědce se chytí ogar, ten vždycky zvítězí.
1: Je to historie?
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: Na 13. června letos připadá slavnost neposkvrněného srdce Panny Marie. Hned druhého dne po slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova slaví církev památku neposkvrněného srdce Panny Marie a toto sousedství v kalendáři není náhodné. Vyjadřuje hluboké pouto mezi srdcem syna a srdcem jeho matky. Po liturgické reformě se památka slaví v sobotu po slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova, tedy třetí sobotu po letnicích. Předmětem úcty samozřejmě není pouze tělesné srdce, nýbrž celý vnitřní život Panny Marie. Kult se vztahuje k jejím radostem i starostem, jejím ctnostem a skryté dokonalosti a především k její panenské lásce k Bohu Otci, mateřské lásce k synu a mateřské lásce ke všemu lidstvu. Úcta přímo navazuje na dogma o neposkvrněném početí. Maria byla jako Bohem vyvolená matka vykupitele uchráněna od dědičného hříchu a proto je její srdce neposkvrněné. Kořeny úcty sahají hluboko do dějin. Již u svatého Lukáše nacházíme první náznaky úcty k tajemným pokladům tohoto srdce a ve středověku byla tato jemná zbožnost zjevena svaté Mechtildě a svaté Gertrudě. Rozhodující podnět však dal v 17. století svatý Jan Eudes, 1601 až 1680, ten týž, který stál i u zrodu úcty k srdci Ježíšovu. Zajímavá je i proměna samotného názvu. V minulosti se hovořilo o nejčistším či nejsvětějším srdci Marijině a teprve po vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí roku 1854 se ujal výraz neposkvrněné srdce Panny Marie. Druhý velký impuls přišel ve 20. století s Fátimy. Při zjevení 13. června 1917 Panna Maria řekla: Bůh chce zavést ve světě úctu k mému neposkvrněnému srdci a žádala, aby jí bylo zasvěceno Rusko. V dramatickém kontextu druhé světové války pak papež Pius XII. Dne 31. října 1942 prostřednictvím vatikánského rozhlasu zasvětil lidstvo, nikoli však Rusko, neposkvrněnému srdci a slavení svátku ustanovil na 22. srpna. Závazným pro celou církev jej učinil roku 1944. Velké zasvěcení pak zopakoval 24. března 1984 papež Jan Pavel II., když neposkvrněnému srdci svěřil Rusko i celý svět. Liturgie památky se vrací k evangelijnímu obrazu rozjímající matky. Maria všechno, co slyšela, uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. V tom je i jádro celé úcty, pozvání následovat Marijinu čistotu, důvěru a ochotu bez sebemenšího zaváhání spolupracovat s Bohem na díle spásy. A nad vším se klene fátimský příslib, který této památce dává tón varování, ale i naděje. Mé neposkvrněné srdce nakonec zvítězí. 13. červen je také tradičně svátkem svatého Antonína z Padovy. Antonín žil v letech 1195 až 1231. Byl to rodák z Lisabonu, pokřtěný původně jménem Fernando. Vstoupil nejprve k augustiniánům, ale když spatřil těla 5 františkánů, umočených v Maroku, přestoupil k menším bratřím a přijal jméno Antonín. Zatoužil po misiích a mučednictví. Stal se z něj jeden z nejproslulejších kazatelů své doby. Papež Řehoř IX. Ho pro jeho znalost písma nazval archou zákona. Jeho kázání obrátila tisíce lidí, čímž si vysloužil titul učitel evangelia. Zemřel předčasně 13. června 1231 v Arčele u Padovy ve věku pouhých 36 let a papež Řehoř IX. Ho svatořečil již 30. května 1232, pouhých 11 měsíců po smrti. Jeho ostatky dodnes spočívají v mohutné padovské bazilice, kterou tam každý zná prostě jako Il Santo, tedy světec. Svatý Antonín je patronem františkánů, cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, manželů a rodin. Je vzýván za šťastný porod i proti neplodnosti a horečce, při hledání ztracených věcí, proti dobytčímu moru, pekelným mocnostem i katastrofám a obecně jako pomocník v nouzi. V českých zemích je to velice oblíbený světec. Důvěrně se k němu obracíme jako ke svatému Antoníčkovi. Bože, Ty jsi připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha Svatého. Na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: V Paříži se ptá jeden turista, jak se dostane k Eiffelovce. A ten mu říká, no tak půjdete tamhle, druhou ulicí doprava, kus rovně, no a pak už to uvidíte, no. Eiffelovka stojí hned vedle takový boudy s párkama.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Před kamerou, za kamerou. Kapitola 10. o tom, jak ostravská televize otevřela náruč lidu sběratelskému.

televizi patří odedávna k nejoblíbenějším pořadům soutěže. Tento žánr měl ve Spojených státech předobraz v živě vysílaných soutěžích rozhlasových. Zrodil se tedy už v první polovině 20. století. Důvod, proč diváky soutěže tolik zajímají, je zřejmý. Mají dramatičnost, rychlý spád, zábavnost, napětí, dynamiku, rytmus, vědomostní prvky a psychologicky nezanedbatelný prvek diváckého fandění soutěžícím. Není divu, že si soutěže našly cestu i do televize města Havířů a Hutníků. Shodou okolností je to příběh, který se týká autora tohoto vyprávění. S dovolením tedy budu chvílemi osobní.

Autorem první ostravské televizní soutěže byl Jaroslav Dietl, který v době, kdy nesměl psát pro pražské studio, vymyslel pro Ostravu zábavný pořad Studio u koníčka. Moderovaný hlasatelkou Evou Mudrovou-Kunertovou a později její kolegyní Magdalénou Přikrylovou. Estrádním humorem přispíval k dobré náladě Josef Kobr, populární komik ostravské operety. Natáčelo se v provizorním studiu v hostinci u Havránku, k němuž byl přistavován přenosový vůz. Pořady se rodily s velkým nadšením. Účinkujícím ani štábu nevadilo, když do vysílacího prostoru občas dolehl z vedlejšího sálu zpěv opilých chasníků, nebo když do takzvaného studia zabloudil štamgast, který si spletl dveře na toaletu s vchodem na jeviště. Koníčkářská estráda měla u diváků úspěch, ale dnes je téměř zapomenutá. Jaroslavu Dietlovi ostravské působení přineslo nejenom kýžený přivýdělek, ale i seznámení s budoucí manželkou. Nedokázal však, pokud jde o televizní soutěže, vybudovat ve studiu hlubší tradici. Celá léta neuměl žádný z místních autorů, scenáristů a dramaturgů na Dietlovo studio u koníčka navázat.

Jako blesk z čistého nebe přišel koncem 70. let z pražského programového ústředí do Ostravy rázný pokyn vymyslet a realizovat cyklus zábavně vědomostních soutěží, kterým se mělo studio připojit k pravidelnému vysílání obdobných pražských, bratislavských a brněnských soutěží. Požadavek byl stručný. Vysílat se bude v pátek, začátek pořadu bude vždy ve 20 hodin, jednotlivá studia se budou střídat na prvním programu každé 4 týdny, stopáž pořadu bude jednotná 40 minut, téma a design soutěží musí být původní. Nic víc, nic míň. Oblastní studio není dnes a nebývalo ani za socialismu příliš bohaté, z čehož pro plnění zadaného úkolu jednoznačně vyplývalo, že dramaturg a scenarista musí dokázat vymyslet soutěž co nejlevnější. Současně byl nastolen požadavek, aby také dekorace a ambaláž pořadu byly pokud možno jednoduché, aby ceny pro vítěze byly spíš vtipné než nákladné, protože by se jinak příliš zdůrazňoval finanční interes soutěžících a aby byla vyloučena spolupráce se sponzory a obchodními partnery. To poslední bylo možné splnit snadno. Za socialismu totiž partneři a sponzoři, kteří by byli ochotni věnovat účinkujícím za reklamu v soutěži automobil, jachtu nebo milion, neexistovali.

Ostravští normalizační šéfové nepřestávali zdůrazňovat výjimečnost zadaného úkolu. Jakoby pro každého dramaturga mělo být vlastně ctí pokusit se uskutečnit neuskutečnitelné. Redakční kolegové cudně klopili oči, aby na ně nebyl namířen ukazovák. Mně se ale bohužel vykroutit nepodařilo. Tvůrčí zakázku, jak se tehdy eufemisticky říkalo, jsem navíc dostal v nejméně vhodnou dobu. Koncem 70. let, kdy se o nové soutěži začalo hovořit, vrcholilo totiž období, kdy vedení studia začalo usilovat o ukončení mé dlouholeté spolupráce s kameramanem a režisérem Jiřím Vružinou, nejlepším kamarádem mého života. Trochu předbíhám, když uvedu, že tlak se stále stupňoval a v červnu 1981 nakonec vedl k Jirkově emigraci do Austrálie. V roce 1978 jsme si ale ještě nebezpečí nuceného rozdělení nepřipouštili. Měli jsme za sebou společnou práci na dokumentech o mořeplavci Richardu Konkolském, na filmových cestopisech z Austrálie, na relativně úspěšných vzdělávacích seriálech, například na cyklu Nebezpečný svět kalorií, ve kterém získal velkou popularitu bojovník s obezitou profesor dr. Rajko Doleček, ověnčený prestižní diváckou cenou Televizní krokodýl. Dodnes netuším, co se vlastně skrývalo za úpornou snahou rozdělit a tím prakticky zničit poměrně úspěšnou tvůrčí dvojici. Sledoval jsem neblahé úsilí nadřízených s velkými obavami. Dnes už samozřejmě nemá smysl spekulovat o tom, co bylo skutečným důvodem těchto snah. Příčí se mi svádět vše na obyčejnou lidskou závist. Je ale fakt, že jsem byl roku 1978 na základě vynuceného souhlasu ze dne na den převelen z publicistické redakce, v níž Jirka musel zůstat, do redakce uměleckých a zábavných pořadů. Obdržel jsem takzvanou uměleckou dramaturgickou smlouvu a přečetl si v ní, co mě čeká. Vyplývala z ní mimo jiné povinnost zabývat se žánry, se kterými jsem do té doby neměl vůbec nic společného, včetně soutěží. Byl jsem v osobně nevýhodné situaci, kterou v červnu roku 1982 prohloubila emigrace dalšího mého výborného kamaráda, jachtaře Richarda Konkolského, do Spojených států. Někdo se může usmívat, že mi přece nešlo o život a že jsem situaci vnímal možná až příliš přecitlivěle. Ale já se opravdu v noci budil hrůzou při pomyšlení, že musím co nejrychleji a bez jakékoliv pomoci vymyslet novou, původní, originální soutěž, a když to nedokážu, miliony lidí u obrazovek a soudruh ústřední mi to spočítají.

Miloval jsem a miluji fejetony Rudy Křesťana. Ve chvílích, kdy mi opravdu začalo téct do bot, jsem si v Mladém světě přečetl Křesťanovo vyprávění o mládenci, který měl zvláštního koníčka. Sbíral elektrické izolátory. Vypadalo to na šílený nesmysl, ale dodnes si pamatuji jméno toho sběratele, František Daněk. Upřímné zaujetí toho mladíka z Pacova a jeho skoro dojemná láska k porcelánovým výtvorům, v podstatě předmětům nezajímavým a podružným, se díky Křesťanovu laskavému pohledu dotkli mého srdce. A dostal jsem nápad. Co kdybych dal na obrazovce příležitost nadšencům, kteří sbírají právě tyto takzvané zbytečné věci, nejenom ty celkem nezajímavé izolátory, ale i předměty otevírající doširoka bránu k různým oborům lidské činnosti, a tedy i k vědění. Gramofonové desky, žárovky, sírové etikety, známky, mince, vojenské přilby, mlýnky na maso, střešní tašky či pohlednice dalekých zemí, a vědí o tématu svého sbírání víc než ostatní lidé. Setkání s takovými osobami může být příležitostí seznámit se s podivuhodností světa, s jeho pestrostí a barevností, dozvědět se něco, co nikde jinde není k mání. Přímo jsem ucítil, jak mé čelo pohladila andělská peruť původnosti a originality. Teď už budu moci klidně spát. Právě jsem vymyslel princip nové televizní soutěže, souboje sběratelů. Byl to ale teprve začátek. Zbýval ještě velký kus cesty. Nelenil jsem a obrátil se na přátele z ostravského klubu sběratelů pivních etiket, kteří byli velice aktivní nejen co do počtu barevných nálepek z pivních lahví, ale i co do množství vypitých půl litrů. V jedné hospůdce mi předali spojení na Láďu Liklera, předsedu největšího československého klubu sběratelů Kuriozit se sídlem v Praze. V době, o které hovořím, sdružoval tento klub sběratele více než 300 oborů, abecedně seřazených v adresáři od písmene A jako autogramy až po písmeno Ž jako žárovky. Zrak mi přímo přecházel, když jsem pročítal pestrý seznam oborů a údaje o skoro tisícovce sběratelů. To bylo terno. Účinkující bych tedy měl, řekl jsem si. Teď ještě vymyslet to nejtěžší. Strukturu pořadu, charakter otázek a hlavně soutěžní pravidla. Bylo mi jasné, že aby byly zachovány spravedlivé podmínky, budou muset spolu zápolit sběratelé téhož oboru. Řekl jsem si také, že nikdo nedokáže vymyslet na daná sběratelská témata zajímavější a lepší otázky než sami sběratelé. Aby se ostravská soutěž lišila od jiných, řekl jsem si dále, měly by být otázky formulovány tak, aby na ně bylo možné odpovědět pouze jediným možným slůvkem, jako v Biblii. Víte, jak to tam stojí. Tvoje řeč nechť je ano, ano, ne, ne. Hrozilo sice nebezpečí, že stereotypní stylizace otázek
může diváky poněkud odrazovat. Na druhé straně jsem byl pyšný, že jsem dosud v žádné jiné soutěži nic podobného neviděl. A byl jsem si jistý, že tímto originálním způsobem je možné poměrně snadno formulovat prakticky každý dotaz a vyžadovat jednoznačnou odpověď. Chce to jenom zapojit logické myšlení. Bylo to akceptováno a rázem byl na světě i název soutěže. Ano, ne. Jak ale pracovat s otázkami, aby si je soupeři předem vzájemně neprozradili, třeba jenom nedopatřením, a nebyla porušena regulérnost souboje? Řešení nebylo obtížné. Se soutěžícími se dohodlo předběžné dodávání otázek do redakce, kde byly ukládány do trezoru a s režisérem a moderátorem probírány až těsně před vysíláním při takzvané kamerové zkoušce. Pochopitelně s každým soutěžícím zvlášť kvůli utajení. Vítězem se měl stát ten soutěžící, který dokáže správně odpovědět na vyšší počet otázek. A poražený, ten bude mít povinnost věnovat vítězi vlastní sběratelský exponát, mimořádně cenný, předem nabídnutý soupeři takzvaně do talónu. Protože nabídku sběratelské ceniny učiní na začátku soutěže oba soutěžící, nebude se vlastně bojovat o nic jiného, než o zisk soupeřova exponátu a o ztrátu vlastního. Jedním rázem tak byl vyřešen problém ceny pro vítěze. Žádní sponzoři, žádné peníze, žádné šeky, žádné cennosti, televize nebude muset nikomu nic dávat. Nejlepšími a nejbohatšími sponzory jsou účinkující sami sobě. Chválili soudruzi z vedení autora za jeho originální myšlenku. Myslím, že tak levnou soutěž jako já ještě nikdo nikdy pro televizi nevymyslel.

Základní nápad se zdál být nosný. Od něj nebylo daleko k vytvoření kostry pořadu. Soutěž by měla být rozdělena do 3 kol po 6 minutách, uvažoval jsem, a v každém příštím kole budou pokládány o stupeň náročnější otázky. Ty budou hodnoceny vždy vyšším počtem bodů. Jakým programem ale naplnit přestávky mezi jednotlivými koly? Věděl jsem, že mezi sběrateli jsou takzvaní solitéři. Lidé, kteří sbírají něco jiného, co nikdo jiný. Soutěžit nemohou, protože nemají soupeře. Rázem mi došlo, že by mohli svými kuriozitami pořad velice zpestřit. A druhá přestávka, muzika, napadlo mě. Ta ještě v pořadu nezazněla. Co tak hledat slovo hostu, jehož koníček nějak souvisí s hudbou a její reprodukcí? Prostě zvát před kamery sběratele desek, gramofonů, kazet, magnetofonů, hudebních nástrojů, partitur, radiopřijímačů, mikrofonů, knížek o slavných hudebnicích a podobně. Zatímco jsem vymýšlel strukturu, pravidla a podobu nové soutěže, pustil se do práce úzký realizační štáb. Režisér Zdeněk Havlíček začal dokonce připravovat takzvaný pilotní pořad. Střídmou a vtipnou dekoraci, její základ tvořila právě slova ano a ne, psaná obrovskými písmeny, připravil výtvarník Olda Oliva. Byla to jedna z jeho nejlepších scénických kreací. Velikost a umístění slov zvolil tak, aby moderátor a účinkující mohli vcházet na scénu prostředkem obrovitých liter N, která měla podobu stylizovaných bran. Do prostřed scény položil výtvarník obrovské horizontální kolo, osazené po obvodu žárovkami, které rozsvěcováním signalizovaly správnost odpovědí. Kolo bylo otočné a moderátor jim pohyboval doprava a doleva, aby bylo zřejmé, který ze soupeřů si v souboji v dané chvíli vede lépe. V průběhu 3letého vysílání oceňovali odborníci Olivovu scénu a můj nápad jako mimořádně povedené. Zdůrazňovali, že se nám podařilo šťastně spojit název, princip, charakter a pravidla soutěže v jediný ústrojný celek. Zajímavě vymyslel režisér Zdeněk Havlíček schránku, do které sběratelé vkládali na začátku pořadu exponáty nabízené protivníkovi jako fant pro případ porážky. Schránka byla průhledná, takže na uložené předměty kamera v každém okamžiku viděla. Moderátor pokaždé v úvodu souboje otočil velikým klíčem, čímž jakoby uzamkl magnetický zámek trezoru. Průhledné víko zaklaplo a exponáty byly skoro jako v pohádce pod zámkem. Byla to jen hra, žádný magnetický uzávěr ve skutečnosti neexistoval, ale režisér při natáčení jednoho dílu moderátorovi v žertu navrhl, aby předstíral, že schránku prostě nelze otevřít ani po otočení klíče, že zkrátka došlo k poruše. Teprve po opakovaných úporných pokusech se moderátorovi jakoby podařilo magnet zprovoznit a víko otevřít. Diváci pak psali, co by se proboha stalo, kdyby vzácné exponáty zůstaly uvnitř nedobytného trezoru. Bylo by snad třeba vzít do rukou kladivo?

Poměrně velký problém činili nepatrné rozměry některých sběratelských exponátů. Jimi soupeři někdy ilustrovali soutěžní otázky. Hlavní kameraman Jan Plesník ale nalezl výborné řešení. Obrazové materiály, pohlednice, nálepky, fotografie, kresby, etikety, malby, reprodukce a podobně nalepili asistenti na čtvrtky papírových kartonů, které soutěžící současně s pokládáním otázek ukazovali soupeři, a tedy zornému poli kamer. Na rub kartonů si sběratelé mohli napsat přesné znění otázek, které směli číst, což eliminovalo jejich občasnou trému. Zbývá doplnit seznam členů štábu, který od ledna 1981 do prosince 1983 natočil skoro 40 soutěžních pořadů. Zvukově pokrýt poměrně rozlehlý prostor soutěžního studia se perfektně podařilo zvukovému mistru Miloši Tomisovi. Někdy měl složitý úkol, zejména tehdy, když host hudebního okénka přivezl nedokonalé zvukové nahrávky. Vzpomínám si, že když jsme chtěli pozvat skladatele a kapelníka Jaromíra Vejvodu, požádali jsme diváky, aby nám poslali nejrůznější nahrávky jeho světového hitu. Pošta začala do redakce doručovat haldy balíčků s gramofonovými deskami a záznamy skladby Škoda lásky v nejneobvyklejších verzích. Miloš Tomis sestavil z nahrávek pro pana Vejvodu dokonalý hudební dárek, v němž nechyběla slavná melodie Štěkaná psi, Pískaná kanáry nebo zpívaná čínskými, arabskými nebo finskými zpěváky. Moc ho to potěšilo. Vedoucí výrobního štábu Marča Arichteva měla relativně snadný úkol, protože s účinkujícími se pracovala dlouho před natáčením. Natáčely se do zásoby vždy 3 díly, aby se získala časová rezerva pro vysílání v příštím čtvrtletí. Během 36 měsíců natáčení nedošlo z produkčního hlediska k žádnému zádrhelu. Snad jen v případě, kdy jsem musel nedobrovolně do nemocnice a na postu moderátora musela zaskočit kolegyně Dana Bělecká. I v tom případě jsem však stačil odvést veškerou dramaturgickou práci a štábu jsem včas předal podklady potřebné k natáčení. Ačkoliv jsem na počátku 80. let, kdy jsem musel prakticky veškerý čas věnovat soutěži, prožíval lidsky, profesionálně a zdravotně velmi obtížné období, vzpomínám na svou sběratelskou éru s velkou radostí. Těší mě, že jsem mohl díky šťastnému nápadu, který byl inspirován náhodným setkáním s fajetonem Rudy Křesťana o pacovském sběrateli elektrických izolátorů, poznat obrovské množství nesmírně zajímavých a vzdělaných osobností. Vzpomínám například na válečného veterána ze západní fronty Jiřího Loudu, velkého znalce erbu britských šlechtických rodů a tvůrce státního znaku České republiky. Na již zmíněného kapelníka a skladatele Jaromíra Vejvodu. Na Ondřeje Nefa, zasvěceného znalce díla Žila Verna. Na Jiřího Boudu, syna známého českého malíře a sběratele zajímavostí kolem koňské dráhy z Českých Budějovic do Lince.
na Richarda Konkolského, sběratele námořních mil, který jako jediný suchozemec dokázal sám na malé lodi třikrát obeplout zeměkouli. Na Láďu Liklera, držitele čestného titulu rytíř světa sýrů, udělovaného francouzskými akademiky. Byl to majitel největší sbírky sýrových etiket na světě. Nebo na Ladislava Kochánka, který už od 60. let opakovaně vydával pod názvem Československá nej velkou knihu československých rekordů a kuriozit. Určitě není nutné vyjmenovávat všechny obory lidské činnosti, s nimiž se mohli diváci plné 3 roky, měsíc co měsíc, seznamovat díky účinkujícím v soutěži Ano, ne. Vždyť jen ve 13 pokračováních vysílaných v roce 1982 jsme se vypravili třeba za tajemstvím světových olympiád se sběrateli olympijských odznaků, nahlédli do historie československého jazzu díky sběratelům gramofonových desek, seznámili se také s detaily Napoleonova života, nahlédli do dějin výroby čokolády, se sběrateli pohlednic se vypravili na tropické ostrovy Pacifiku, seznámili se s citáty slavných osobností, poznali bankovky desítek zemí světa, podali si ruce s jezdci Formule 1, poslouchali slavné pěvce a pěvkyně minulosti, se sběrateli jídelních lístků okusili exotické pokrmy v nejluxusnějších restaurantech řady kontinentů a tak dále a tak dále. Co může být barvitějšího než koníčky lidí, kteří naplňují čas shromažďováním věcí, předmětů a tedy i vědomostí o našem světě? Sběratelství andělskou perutí dotýká se věčnosti, napsal klasik. Soutěž Ano, ne přispěla nepochybně k prohloubení zájmu veřejnosti o jednu z nejzajímavějších lidských zálib. Osobně jsem se o tom znovu přesvědčil, když jsem byl nedávno požádán, abych se pro jednu soukromou televizní stanici pokusil o jakýsi návrat ke sběratelskému tématu. Souhlasil jsem, i když jsem věděl, že to tentokrát pro mne bude pouhá epizoda. Po 30 letech jsem opět oslovil své někdejší sběratelské přátele a nevycházel jsem z úžasu. Přesvědčil jsem se totiž, že s ubíhajícím věkem sběratelská vášeň nevyhasíná. Ti zvláštní lidé mají na zádech třeba 8 nebo 9 křížků, ale v srdci hluboké přesvědčení, že svět je podivuhodný. Klobouk dolů.

0: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

0: čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a ku svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: turisté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali pro

0: to všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info.

Netrap se hochu, co se stane, ještě farář vožení, nás žádná holka nedostane, v hřmanickém vězení.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
2: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

ty podpoří vaše pudy. V mým koření je ta pravá síla, právo silnějšího nejsou bludy.

každému vládne ústava. To hlídají policajti. Místo světla

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriku. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Haló, haló. Vězte, že z Vysočan pochou tak osvěžení nutná, ovocná šlehačka každému chutná. Další zas zpráva z Vysočan hlásí, že jogurt ovocný s ní nezadásí. A proto osvěžen chceš-li býti, jedno neb druhé můžeš zde míti. Všem koupajícím připomínáme, že veškeré koupací gumové potřeby dodávám levně v kvalitní jakosti firma Guma Praha 2 Ječná 16 Roh Štěpánský. Nyní pozor pánové, chodíte bez vesty nebo bez kabátu? Nezapomeňte, košile dle míry od firmy Lederer, školská 10 nebo pařížská 2 padnou bezvadně. A kdo nemá ještě rádio nebo fotoaparát, pamatujte, že rádio a fotoaparát dodávám i na splátky odborný závod Radio Maison Chládek a spol Praha 2, Myslíkova 22.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

bude jiný, když vím, že jeho sliby, ať se mi líbí, jsou jenom chyby a rozplývají.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po nocí

zvoní, na tisíc veršů básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

které slunce v máji po nocích přespává. Praha je zlatá loď, jak plavá.

že je jedna divu krásná zem. Tam, kde náš nebojácný Honza nakonec

0: Jak vůbec můžeš si mě brát? Vždyť už nejsem.
1: Halo, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

0: padesátky o páté.
1: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Zhluboka dýchat, zhluboka dýchat.

Raz, dva, tři. Vykročit rázně, vykročit rázně. Levou, pravou, paži připažit. Vykročit rázně, vykročit rázně. Raz, dva, tři.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povedá jeden člověče, mě ti potom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom jsem ti dneska spolk už celou škatulku prášků, no. Celou škatulku jsem spolk. Já nevím, jestli se snad to víčko ještě neotevřelo, nebo co.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: hlásí se vám stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.
1: Když jarní vánek čichrá tvoje vlasy, do dom, do dom, do dom.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nikosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltýn, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

hromadou starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj. O dětství pak

Vidíte hvězdu. Hrajeme si léta 70.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj, můj darmoděj.

domech, jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: se váš darmoděj, krásné zlo jedmám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Osmdesátky o osmé.

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda.

jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem 2 lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V české televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské

0: produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo jo, pořád se něco děje.
0: No a během květnových dnů si mezi pěknými písničkami připomínáme i píseň o Bernadette pražského autora France Verfila. Je uchvatným literárním zpracováním mariánského zjevení, k němuž došlo v Lourdech na jihu Francie téměř před 200 lety. A protože stanice Hvězda nám září v duchu osmicípé mariánské hvězdy, je toto dílo o životě svaté Bernadety právě v těchto dnech k poslechu každý den po 9. hodině večer.
2: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manžel říká k manželce. Já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že jsi distinguovaná dáma. Ona říká, no tak a co je to, prosím tě? On říká, no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Člověk tvář hruze odvrací a právě když rachot hromu ze skal zněl, Casey tam se svým vlakem přijížděl. Casey křičí, same znáš svou povinnost, nalož víc, ať máme páry dost, topit soundweb jen trochu zvýší hlas, náš vlak musí vždycky přece dojít.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

noc s hvězdou. Pokud jde o vlak, nemám to rád. Můj záporný vztah k vlaku nepramení v něm, ale ve mně. Jsem, abych tak řekl, ve vlaku neklidný. Někdo by řekl, že takový neklid se dá rozptýlit. Dá se vyjít na chodbičku, procházet vagóny, dá se usnout, dá se zasednout v jídelním voze. To všechno se dá. Ale jsme pořád v tomtéž pohybujícím se předmětu, v tomtéž osobním neklidu. Vlakem bych jel rád, kdybych mířil k některému z míst svého srdce, neměl možnost zvolit si jiný dopravní prostředek. Rozhodující asi cíl a povaha pobytu v něm. A protože je všechno relativní, musím říct si a přiznat, že bych jel raději vlakem do Mariánských Lázní, než nejlepším z automobilů někam jinam, zvláště když bych tam jel na dovolenou. Je lépe jet osobním vlakem k moři, než motorovým člunem k zubaři. Nejzajímavější hovor v kupé jsem zažil v loni, kdy jsem jel rychlíkem do Brna a ocitl jsem se v kupé se 6 psychiatry. Jeli na nějaké dušespitné sympózium, jak říkali, ale já měl stále silnější pocit, že tuto společnost jaksi naplánovala má žena. Každý z nás je profesionálně deformován a kdybych jel se 6 zubaři, dívali by se ustavičně na můj chrup. Tihle naopak hleděli stále do mé duše. Připadal jsem si před nimi velice obnaženě. Žertovali sice, vyprávěli anekdoty, příběhy z praxe, ale pod tím vším a zatím vším bylo sondování mé psychické stránky. Poškrábal jsem se třeba levou rukou na pravém uchu a současně jsem zatrnul, že tímto pohybem manifestují některý ze svých neblahých sklonů. Žasnul jsem, jak špatně utajené jsou některé mé tajné neřesti. Jak teď jedna po druhé vyplouvá na povrch před jejich pohledy a cítil jsem se rozebírán na součástky. Nikdy bych nebyl řekl, kolik toho v sobě mám a co všechno by asi potřebovalo vyměnit anebo namazat. Jsou různé typy vlaků. Já obyčejně volím jediný. Pro svou zvláštní schopnost usnout kdekoliv a v čemkoliv, co se pohybuje, volím obyčejně vlak noční, tedy lůžkový. Obyčejně usínám už na nádraží. Při prvním rozjezdu už spím. Vlak jede do Bratislavy, ale já vystupuji obyčejně v Brně. To znamená v časných hodinách ranních. Dříve mne budili už někde u Blanska, ale teď si to vyjednávám předem. Říkám vám, prosím vás, zaklepejte na mne až na okraji Brna. A stihnete to? Stihnu, říkám vám. A sám se pak divím, že to v skutku stihnu. V rozespalosti pracuji velice rychle. Vjezd do Brna je poněkud matoucí. Napřed je tady Královo pole, tedy kolem vás už je město, ale pak jede vlak ještě někudy, někam, město se zase vzdaluje, vy máte pocit, že jste vystoupit už měli, ale je to jen taková oklika. A hlavní nádraží se teprve blíží. Někdy ten vlak v Králově poli stojí dost dlouho. Tam jsem se jednou probudil, budím se tak trochu při každém zastavení, a přímo před mým oknem byl nápis Brno. Byl jsem oblečen snad za půl minuty a řídil jsem se chodbou ke dveřím. Až tam jsem pochopil, že mám ještě čas. A jindy zase mě zapomněli vzbudit a já jsem si pak v běhu chodbičkou utrhl kapsu od saka. A když už nemohu jet v noci, tak volím rychlý, kde je jídelní vůz. Tady si mohu vsugerovat pocit, že jsem v restauraci a nevnímat jaksi tu zvolna utíkající vzdálenost. Je to příjemné prostředí pro lidi mého typu. Potřísním-li omáčkou sám sebe i své okolí, což činím skoro vždycky, tady to mohu umluvit pohybem vlaku. Revizora jsem zažil. Nejen na jevišti, ale i ve vlaku. Lístek jsem měl v pořádku, akce proběhla v klidu, oba jsme se usmívali, oba jsme zdvořile poděkovali a v dobrém se rozešli, ale přece jen něco bylo ve vzduchu, co mne vrací k té jízdě z psychiatry. I tam bylo všechno v pořádku, ale jejich pohledy jakoby říkali ano, ano, až sem je to dobré, ale jsou v tobě místa, která by měla patřit nám a ty nám neunikneš. Taky revizor je profesionálně deformován a jeho oči říkají no ano, lístek máš v pořádku, ale je tomu tak u tebe se vším? Tuto cestu na černo nepodnikáš, ale já bych se sázel, že něco přece jenom na černo děláš. Nepálíš ty například na černo slivovici? A nebo za dívkami? V obojím mám svědomí čisté, ale přece jen začnu přemýšlet sám o sobě a dostaví se, přiznávám, i pochybnosti. Řekl bych, že základním pocitem revizorovým je nedůvěra.
Na černo nejezdím, to ne. Nikdy jsem to neskusil a abych se přiznal, zatím o tom ani neuvažuji. Možná, že se mi jednoho dne zachce takového dobrodružství. Nevím. Také přepadení vlaku jsem nezažil. Viděl jsem film o oné slavné vlakové loupeži a řekl jsem si, že je přece jenom lepší být u divadla nebo psát povídky. Je to, abych tak řekl, veliká štrapáce taková loupež. Potřebuje to důkladnou přípravu. Naprosto přesné rozvržení celkového plánu i jednotlivých úkolů a toto všechno je mi cizí. Rád improvizuji. Silně pochybuji, že bych se takové akce zúčastnil. Bojím se, že bych něco promeškal, popletl, anebo dokonce, že bych se v rozhodující chvíli začal smát. Reaguji obyčejně na takové nervové napětí tím, že se rozesměju. Už ve škole jsem tím prohrával utkání se svými profesory. A když jsem vystupoval ve vážných hrách, stačila maličkost a smál jsem se taky. Smál bych se asi, i kdybych byl přepaden. Kdybych tedy byl cestujícím přepadeného vlaku, nevím. Člověk nikdy neví. Stanici jsem přejel, ale nikoli svou vinou. Zavinila to, jako všecko, moje žena, která dokonce přehlédla svůj bývalý domov Valašské Meziříčí a dojela se mnou i s naším malým dětskem do Ostravy. V tomto případě byla její vina evidentní. Jindy to musím těžko dokazovat, ale fakt je, že všechno se děje její vinou. V případě dlouhotrvajícího deště na ní obyčejně volám: okamžitě přestaň pršet. Nápisy na oknech mne zajímají, ovládám. A já nemohu říci, že by mi byly něco platné v praktickém životě, ne, ne. Ještě nikdy jsem neměl příležitost upozornit nějakého Itala nebo Francouze, aby se u mě nevykláněl z okna. Měl jsem na návštěvě už různé cizince a těšil jsem se, že této věty použiju, až přistoupí k oknu mého bytu, ale oni zůstávají sedět. A potom já bydlím v přízemí a takový výkřik, aby se nevykláněli z okna, byť v jejich mateřštině, by vypadal přehnaně. Ostatně chybí mi tam něco. Já osobně bych ještě z druhé strany těch okenních rámů ve vlaku dal nápis: nenaklánějte se do oken. Právě tak, jako bych nápis na stříkacích vozech, kde je napsáno přikropení nepředjížděj, doplnil dalším nápisem: při předjíždění nekrop. Samozřejmě, že vlak je jako stvořený k navazování osobních kontaktů, známostí, dokonce lásek, anebo přátelství. Tak tedy šťastnou cestu. Nezmeškat a minimální zpoždění.

Kdo by neznal promarněný výlet, když to začne do výtuku střílet? Vlastní auto, to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop. Proto, milí stopaři, nikdy hlavu neběžte, dokud se vám podaří stopnout auto po cestě. Ať se kdo chce hlubí novou značkou, já pět značek střídám denně hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je na světě auto.

Kdo by neznal promarněný výlet, když to začne ve výfoku střílet. Vlastní autotopy asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj auto.

0: Já 5 značek střídám denní hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop. Ještě že je.
1: Ještě že je.
0: Ještě že je.
1: Ještě že je.
0: Ještě že je.
1: Na světě autostop.
2: Stanice Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Když někdy Švejk líčil život v blázinci, činil tak způsobem neobyčejného chvalořečení. Opravdu nevím, proč se ti blázni zlobějí, když je tam drží. Člověk může lézt nahej po podlaze, vejít jako šakal, zuřit a kousat. Kdyby to člověk udělal někde na promenádě, tak by se lidi divili, ale tam to patří k něčemu prach obyčejnému. Je tam taková svoboda, o kterej se ani socialistům nikdy nezdálo. Člověk se tam může vydávat i za pána Boha, nebo za panenku Marii, nebo za papeže, nebo za anglického krále, nebo za císaře pána, nebo za svatého Václava, ačkoliv ten poslední byl pořád svázaný a nahej a ležel v izolaci. Byl tam taky jeden, který křičel, že je arcibiskup, ale ten nic jiného nedělal, než že žral a ještě něco dělal s odpuštěním. Víte, jak se to může rýmovat? Ale tam se žádný za to nestydí. Jeden se tam dokonce vydával za svatýho Cyrila a Metoděje, aby dostával dvě porce. A jeden pán byl tam těhotnej a zval každýho na křtiny. Moc tam bylo zavřených šachistů, politiků a rybářů a skautů, sběratelů známek a fotografů amatérů. Jeden tam byl kvůli nějakým starým hrncům, kterým říkal popelnice. Jeden byl pořád ve svěrací kazajce, aby nemohl vypočítat, kdy bude konec světa. Taky jsem se tam sešel s několika profesory. Jeden z nich porád chodil za mnou a vykládal, že kolíbka cikánů byla v Krkonoších a ten druhý mě vysvětloval, že uvnitř zeměkoule je ještě jedna mnohem větší než ta vrchní. Každý tam mohl mluvit, co chtěl a co mu slina právě přinesla na jazyk, jako by byl v parlamentě. Někdy si tam vypravovali pohádky a porvali se, když to s nějakou princeznou moc špatně dopadlo. Nejzuřivější byl jeden pán, který se vydával za 16. díl Otova slovníku naučného a každý ho prosil, aby ho otevřel a našel heslo kartonážní šička, jinakže je ztracenej. Upokojil se teprve, když mu dali svěrací kazajku. To si liboval, že se dostal do knihařského lisu a prosil, aby mu udělali moderní ořízku. Vůbec žilo se tam jako v ráji. Můžete tam hulákat, řvát, zpívat, plakat, mečet, ječet, skákat, modlit se, metat kozelce, chodit po čtyřech, poskakovat po jedné noze, běhat dokola, tancovat, hopkat, sedět celý den na bobku a lézt po stěnách. Nikdo k vám nepřijde a neřekne, tohle nesmíte dělat, tohle se, pane, nesluší, to byste se mohl stydět, to jste vzdělaný člověk. Je však také pravdou, že jsou tam úplně tichý blázni, jako tam byl jeden vzdělaný vynálezce, který se porád rýpal v nose a jenom jednou za den řekl, právě jsem vynašel elektřinu. Jak říkám, moc pěkný to tam bylo a těch několik dní, který jsem strávil v blázinci, patří k nejkrásnějším chvílím mýho života. A doopravdy, již samo uvítání, které očekávalo Švejka v blázinci, když ho odvedli na pozorování od zemského trestního soudu, předčilo jeho očekávání. Napřed ho slékli do naha, pak mu dali nějaký chalát a vedli ho vykoupat za všeho důvěrně pod paždí, přičemž jeden z ošetřovatelů bavil ho vyprovováním nějaké anekdoty o židech. V koupelně ho potopili do vany s teplou vodou a pak ho vytáhli a postavili pod studenou sprchu. To s ním opakovali třikrát a pak se ho optali, jak se mu to líbí. Švejk řekl, že je to lepší než těch lázních u Karlova mostu a že se velmi rád koupe. Jestli mě ještě ostříháte nechty a vlasy, tak nebude nic scházet k mému úplnému štěstí. I tomu přání bylo vyhověno a když ho ještě důkladně vydřeli houbou, zabalili ho do prostěradla a odnesli do prvního oddělení na postel, kde ho uložili, přikryli pokrývkou a poprosili ho, aby usnul. Švejk ještě dnes vypravuje o tom s láskou. Představte si, že mě nesli, docela odnesli. Mě bylo v tom okamžiku úplně blaze. A také na posteli blaženě usnul. Pak ho probudili, aby mu předložili hrnek mléka a housku. Houska byla již rozřezána na malé kousky a zatímco jeden z ošetřovatelů držel Švejka za obě ruce, druhý namáčel kousky housky do mléka a krmil ho, jako krmí se husa šiškami. Když ho nakrmili, vzali ho pod paždí a odvedli na záchod, kde ho poprosili, aby vykonal malou i velkou tělesnou potřebu. I o této pěkné chvíli vypravuje Švejk s láskou a nemusím jistě reprodukovat jeho slov, co s ním potom dělali. Zmíním se jedině, že Švejk říká, on mě z nich jeden přitom držel v náručí. Když ho přivedli naspět, uložili ho opět do postele a opětně ho poprosili, aby usnul. Když usnul, probudili ho a odvedli do vyšetřovacího pokoje, kde Švejk stoje úplně nahý před dvěma lékaři, připomněl si slavné doby svého odvodu. Mimo děk mu splynulo ze rtů Tauglich. Co povídáte? Ozval se jeden z lékařů. Udělejte 5 kroků kupředu a 5 naspátek. Švejk udělal jich 10. Já vám přece říkal, abyste jich udělal 5. Mně na pár krocích nezáleží, řekl Švejk. Na toho lékaři požádali, aby si sedl na židli a jeden ho klepal do kolena. Pak řekl druhému, že reflexe jsou úplně správné, načež druhý zakroutil hlavou a počal Švejka sám klepat do kolena, mezitímco první rozivíral Švejkovi oční klapky a prohlížel jeho pupilu. Potom odešli ke stolu a prohodili několik latinských výrazů. Poslyšte, umíte zpívat? Otázal se jeden z nich Švejka. Nemohl byste nám zaspívat nějakou píseň? Beze všeho, pánové. Nemám sice ani hlas, ani hudební sluch, ale pokusím se o to, udělat vám to kvůli, když se chcete bavit. A Švejk spustil, což ten mladý mnich v tom křesle, čelo v ruku pravou kloní, dvě hořké žhavé slzy po bledých lících se roní. Dál to neumím, pokračoval Švejk. Jestli chcete, tak vám zaspívám, jak je mi teskno okolo srdce, co těžce volně zdvíhá ňádra má. Když tiše sedím, do dálky hledím, tam do dálky touha má. No a taky to dál neumím, vzdychl Švejk. Znám ještě první slokus, kde domov můj, a potom generál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali a ještě pár takových národních písniček, jako Zachovej nám, hospodine, a když jsme táhli k Jaroměři a tisíckrát pozdravujeme tebe. Oba páni lékaři se na sebe podívali a jeden z nich dal Švejkovi otázku. Byl váš duševní stav již někdy zkoumán? Na vojně, odpověděl Švejk slavnostně a hrdě. Na vojně byl jsem pány vojenskými lékaři úředně uznán za notorického blba. Mně se zdá, že jste simulant, rozkřikl se druhý lékař na Švejka. Já, pánové, nejsem žádný simulant. Já jsem opravdovej blbec, můžete se spravit v kanceláři 91. pluku v Českých Budějovicích nebo na doplňovacím velitelství v Karlíně. Starší z lékařů mávl beznadějně rukou a ukazuje na Švejka, řekl ošetřovatelům. Tomuto člověku vrátíte opět jeho šaty a dáte ho na třetí třídu na první koridor, potom se jeden z vás vrátí sem a odnese všechny spisy o něm do kanceláře. A řeknete tam, aby to brzo vyřídili, aby jsme ho tady dlouho neměli na krku. Lékaři vrhli ještě jednou zdrcující pohled na Švejka, který uctivě couval pospátku ke dveřím, ukláněje se zdvořile. Na otázku jednoho z ošetřovatelů, co to dělá za hlouposti, odpověděl, no, poněvadž nejsem oblečený, jsem nahej a nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvořilej nebo sprostej. No. Zklamení lékaři dali mu dobrozdání, že je simulant mdlého rozumu a poněvadž ho propouštěli před obědem, došlo k malému výstupu. Švejk prohlásil, že když ho vyhazují z blázince, že ho nesmějí vyhodit bez oběda. Výtržnosti učinil konec policejní strážník, který Švejka předvedl na policejní komisařství do Salmovy ulice.
2: Promiňte prosím, že se vás tak ptám, však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, aspoň chvilku času,

promiňte prosím, že se vás tak ptám. Však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, no, aspoň chvilku čas,

slov chytřejších, promiňte slečno, nesmí chybí vtip. Však podruhé, až vás potkám,

0: Noc s hvězdou.
1: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka Proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Směr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou, a to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec kalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem ocovil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky mě našli. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl hrát, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou čočili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, my nežebra. Slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjeli. A v máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic s promyšlenými oklikami vybíjeli. Jo, stroji, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrozoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. Léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými duškami vyháněli. Těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Kaťuša, Sulika, když vítr bije do plachy, námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.

zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Za hodinu bude půlnoc.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Lidé jsou potvory.
2: Zavrčali strýc Pargan, zasakrovali a odpluli si. A měli aj pravdu, lebo co se jim totkaj stalo na Pilejškovej svajbě, to by už dožralo je mrtvého. A to vždy si na to vzpomenu, uši za jim hýbu, jak vržu zubama a ruku mají na křiváku. Tož jak už to na takej svajbě bývá, lidí plno a o jezení, pití a všelijaké překvapení je vždycky postarané. Strýc, který byl z nevěstinej strany po švagrovej první bratranec, co by pozvaný svadebčan, lapěli v kůti jak noša hub a výdali šestý talířek slepičí polévky s těma dlouhýma lokšama. Vysali jim z huby jak pastýřovému punťovi fúsa a mlazgali tak chutno, že svadebčané, kteří už přestali jíst, se dali znova do jezení. Mezitím, než kuchařky donesli maso, zjedli strýc opálku, koláčku a misku milostí a za hodinu už fučali jak měhěžků. Ženichůj, bratr Janek, pagáža vybíjaná, dívaja se na strýca, mrkl na Juru, Franska, Jošku a už jich vidíme, jak cosi paklují na mlatevni. Chlapčíska, co by jsme temu Parganovi jenom vyvedli? Začal Janek. Celý den jenom žeru jak najatý a zdá se ně, že už si aj palcem potláčali. Oni sa chcú najest najmej na 14 dní. Však mě pravlík potřenka žajdlíčka, že strýc 3 dní před svajbou nic nejedli, aby sa u nás mohli, jak sa patří, nadspat. Zerzavý Jura, který sa trochu zajíkal, ale ináč chytrý, jak opíca, pravil. Kluci, dajme mu do slijovice živého stříbra. Šohaje vykříkli radostí a zbůchali Jurku za dobrý nápad. Za chvilku se ztratil z izby teploměr a několik stříbrných guliček rtuti jezdilo ve škatulce o cirek. A včil sa šil na Pargana veliký pytel, do kterého měli každou chvilku vletět. Kluci začali kolem strýca kroužit jak jestřábe, jenom zaglvnout. Strýcu, tož když jsme se tak chutno napapali, tož by neškodilo zatvrdit to kapku halůzkovej, co pravíte? Začal idášský Janek a strčil strýcovi do ruky 16 tej dobroty, kde sa na dně ligotala malá gulička, na kterou neměli strýc nikdá v životě zapomenout.
1: Já kakra holte, to já, tož na zdraví chlapci. Ať žijou děti našich rodičů a nech jsme živí až do smrti.
2: Zařečnovali strýc, zamžúrali očima na sklenku, posvátno dodali:
1: Vendi donútra a neškoď.
2: A vyrazili čertovský nápoj až do dna. Šohaje sa ztratili jak para a nakúkali za rožkem, co bude dál. Strýca spokojeno usadili, zapálili faju a dýmili jak zacpané kamna. Povolili řemeň o 3 dňůrky a jejich zamastěná huba měla výraz jak děcko, když má nacukrovaný cumel. Za chvilku si jaksi zhluboka odechli, poposedli a odpluli. Začalo jim být horoko, krapy potu jim stály na čele a červený byli jak šumické tela. A najednou to na nich došlo. Vyletěli na dvůr jak jeleň a už nestačili doběhnout k mlatevni. Hrklo v nich, jak kdyby jich potěl v kolenách, nad Antonínkem zařmělo a myslím aj zablísklo. Oči vybůlené, zuby zaťaté, ještě nikdy v životě tak rychlo třaslavice nezdělávali. Ale bylo pozdě. Chyběly jim 3 vteřiny. No já, ale co včíl, dobrá rada drahá. Strýc daleko pro rozum nešli. Vzali obušek a utěli poškvrněné pudlo na špálku. A včíl přes mlatevňu kolem zahrad dom. Ještě 2x se museli strýc po cestě zastavit, lebo vždycky ještě zařmělo. Ale už měli tu výhodu, že nemuseli zdělávat třaslavice. Obušek vysekal cestu. Na druhý den vylískali Jankovi po tej hubě škaredej, lebo nemohli zapomenout, jak ju měl oštěřenou, když se tak tumlovali na dvůr a řehot tých všiváků usoplených jim zučal v ušách ještě měsíc potem. Zešli sa u súdu, kde strýc ešte vyfásli 3 dní podmínečne, lebo to Janečkovi dokázať nemohli, ale tento dokázal opuchlú hubu.

0: Noc plná hvězd.
1: Poctiví nálezce. Základním rysem člověčenstva je, že nalezené věci nevrací. Člověk je vůči nalezené věci neobyčejně měkký. Přiroste mu k srdci a nemůže se od ní odloučit. Na druhé straně je obvyklou věcí u člověka, že velice často něco ztratí, jinak by první věta pozbyla platnosti. Dokud ještě nebyly noviny a lidstvo žilo v polozvířecím stavu, ztrácel člověk své věci stejně jako dnes. Ztratil pravěký lovec kamennou sekyrku a jiné předměty, které byly nalezeny až za několik tisíc let, o čem svědčí četné nálezy v muzeích i v soukromých sbírkách. Vzestupem kultury bylo přirozeně nutno upravit právnický poměr mezi občanem, který něco ztratil, a mezi druhým, který to našel. I objevuje se zákon stíhající takzvané utajení nálezu. Aby to však nebylo přece tak kruté, objevuje se později nařízení o odměně poctivému nálezci. Poctivost odměňuje se 10% z nalezené sumy nebo ceny nalezeného a poctivě odevzdaného předmětu. Sám jsem kdysi před válkou zažil však případ, že úřady nedodržují správně, z nevědomosti snad, ono nařízení o odměnách poctivým nálezcům. Potloukaje se v noci Prahou, našel jsem na příkopech 10 haléř. I odebral jsem se na policejní ředitelství, kde jsem poctivě odevzdal celý obnos službu konajícímu inspektorovi a žádal, aby mé jméno bylo uveřejněno v novinách a abych dostal 1 haléř odměny. Policejní inspektor se však na mě rozkřikl, že prý mě zná, a řekl pouze 2 slova. Zakatr! Ráno mě odvedli k nějakému pánovi do prvního patra, který zavedl se mnou protokol, a na základě prügl patentu byl jsem odsouzen k pokutě 5 korun v případě nedobytnosti na 48 hodin. Byl jsem nucen přijmout ti poslední podmínku, abych na státu vydělal, a tak mě ve 4 dny živili. Přesto však jsem se zapřísáhl, že když něco najdu, nikdy to nevrátím. Bohužel nenašel jsem ničeho, kromě odloženého nemluvněte v průjezdě domu, kam jsem šel zavázat si tkaničku u boty. Nechal jsem nález nálezem.

0: Anna Buklová, posluhovačka ze Střešovic, šla ráno v 5 hodin na Královské vinohrady vyvářet prádlo rodině, u které posluhovala. Přecházející jízdní dráhu u křižovníků zakopla o nějaký předmět. Mimoděk všimla si tohoto předmětu s vrozenou chápavostí i hned uhodla, že je to kožená taška. Otevřela ji a uviděla tam různé papíry, kterým nerozuměla. Souc od přírody dobrák a poctivec od kosti. Odebrala se i hned na policejní ředitelství, kde předložila nález službu konajícímu úředníkovi. Prohlédnuv obsah tašky, úředník zbledl, vstal a rozechvělým hlasem řekl Aně Buklové: gratuluji vám, vy jste našla 7 milionů 896 tisíc korun v šekách k výplatě na Českou banku. Vám patří zákonitá odměna 10%, to je 789 tisíc 600 korun. Anna Buklová podívala se blbě na policejního úředníka a opakovala po něm: 789 tisíc 600 korun. Ano, řekl vážně policejní úředník, 789 tisíc 600 korun. Sedněte si, zavedu s vámi protokol.
1: Milost pane proboha, jich prosím, pustěj mě domů, zaplakala Anna Buklová. Vždyť já přece za nic nemůžu, já musím jít vyvážet prádlo na vinohrady, já jsem opravdu o to jenom zakopla.
0: Ale paní, vždyť se o nic nejedná, to je přece jen formalita. Taková věc musí přece být úředně vyšetřena. Přijde to na žurnalistickou burzu a vaše jméno bude v novinách. Tak jak se jmenujete?
1: Ježišmarja, milost pane, dala se do zvaní Anna Buklová. Tamba, já ráno vstanu jako poctivá ženská a večer mám být v novinách, panenko Maria, ještě takový trápení, celý život se tu jako pes. Střešovic chodím na vinohrady, z vinohradolí mě samý prádlo, zlí mě do hluboče uklízet, muž mě všechno prochlastá, děti chodějí otraný, na sobě mám poslední sukni.
0: Ale milá paní Konešlí, policejní úředník, to je přece moje povinnost zavést s vámi protokol. Neplačte, vidíte přece, že se jedná o miliony.
1: Můj svatý bože, řvala dál Anna Buklová, o miliony se jedná, dyť já přece nic neudělala, takový trápení na starý kolena. Já jsem ráda, když si vydělám na cikorku pro ty moje parkanty. Všechno je teď dražší, jak kdybych si řekla na vinohradech o korunu na vejlo, tak mě vyhodí na ulici a potom schánějí jiný prádlo. Já jsem ještě za svého života nic dobrýho neužila, ale taky jsem nic neocizila a prala jsem výbavy, které nebyly ani spočítaný.
0: Zlatá paní, uklidněte se. Jedná se přec o 10%.
1: Já nechci mít nic se žádnýma procentama. Milost pane, pustěj mě domů, brečela dál Anna Buklová. Já tohle trápení nepřežiju. Já musím být 7 hodin na vinohradech, kde se tam převaří prádlo.
0: Policejní úředník se na ní podíval vstekle, praštil s taškou o stůl a vykřikl: tak teď toho mám dost. Jak se jmenujete?
1: Anna Buklová, milost pane, zaječela poctivá žena.
0: Kde bydlíte?
1: Ve Střešovicích na silnici.
0: Číslo domu?
1: 67.
0: Narodila jste se?
1: Ano, milost pane, nebožka, maminka.
0: Ptám se vás, kdy jste se narodila?
1: 72.
0: Kde?
1: Doma.
0: Ale kde doma, v Praze nebo venku?
1: Venku.
0: Hergot, kde tedy na venkově?
1: V Zábělicích u Prahy.
0: Okres, hejtmanství, co bábo děláte? Vy se mě nějak kácíte. Když ji vzkřísili, pokračovalo se ve výslechu, který končil. Chcete tedy těch 10%? Vyjádřete se určitě.
1: Pán Bůh zachraň, milost pane, jenom mě puste. Moje nebožká matka vždycky říkala, s poctivostí nejdál dojdeš.
0: Podepište tady protokol.
1: Ve jménu otce i syna zasténala Anna Buklová a podepsala se sáhodlouze.

Asi za 4 hodiny dostavil se na policejní ředitelství mladý muž, připomínající svým vzezřením oholeného Američana. Pohřešil jsem, řekl lámanou němčinou, svou koženou tašku, která mě patrně vypadla z ruky v noci v jedné ulici. Jmenoval obnos, heslo šeku a dodal, nejde mě o ty peníze, ale o důležité obchodní poznámky o laciném nákupu husích z třev. Byl s ním zaveden protokol a když mu bylo oznámeno, že poctivý nálezce zřekl se zákonité 10% odměny, řekl Američan, král husích střev pro sebe, well, a odešel, odmítnuv zaznamenati si adresu Anny Buklovy. Večerníky přinesly ohromné sloupce o poctivé náleskyni, odmítnuvší bohatství. Annu Buklovou odvezli do nemocnice, poněvadž ji muž střískal do polosmrti ještě tutéž noc, když si v hospodě přečetl večerník. A z nemocnice byla Anna Buklová dopravena na psychiatrickou kliniku a odtud do Bohnic.

Včera jsem na disku popíjel skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych srl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako Titan League. Reprezentanti z Oxfordu válej si praky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včací

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid. Vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně. U vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci tam, že víme, že chtělo by to strukturální čas.

sadí lajny, anebo čekej, že tě polijí. Proto každej Brit, který chce mít klid, chválí svoji práci, než by si ji nechal vzít. Kdybych se hoch už prajcoval, pod mostem bych nocoval, a či bys nyní sam...

0: Noc s hvězdou.
1: Víno zrálo, slunce hřálo, minulý podzim. Srdce mělo, co si přálo, na všechno byl rým. Chodili jsme rozhalení, vítr nám vál do vlasů. To počasí dnes už není, zkrátka všeho do času. Když po čase potkal zase snad kamarád, kamaráda, no tak si podali obě ruce. A holky si pošeptali, kterého má, která ráda, pro koho jim tluče srdce prudce. Nikdo se nestaral o to, kdo co ví, a když někdo něco ví, no ať to ví, ať to, co ví, poví nebo nepoví. My všichni to víme, že je hezky, bylo hezky a jak teprv bude hezky, až rozkvetou třešně a i švestky. Dnes to zebe, až Bůh brání, vítr se točí. Každý se infekce chrání, klobouk do očí. Je to známý nebo není, snad to poznám z hovoru. Jak počasí rychle mění kamaráda v bramboru. A proto se asi musí mluvit jenom o počasí, že nedozrály letošní švestky. Zprávy o povětrnosti hlásí, že se nevyčasí, že asi sotva bude zas hezky. Přitom ale samo sebou já to vím, samo sebou ale přitom on to ví, i když jeden druhému to nepoví. My všichni to víme, že se vítr zase otočí a že zažene mraky a že si to potom

0: Noc plná hvězd.
1: Haló? Tady byt pana Procházky.
2: Pan Procházka osobně?
1: Ano, prosím.
2: Haló?
1: Haló?
2: Tady je zoologická zahrada.
1: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
2: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
1: Jezus, mankote, a proč zrovna mě?
2: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
1: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
2: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
1: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
2: Co, vana?
1: Ne, vana, byt. Já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
2: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologicky-hygienická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo být následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
1: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
2: Jaký ale?
1: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
2: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
1: Jezus, mankote, hned teď? Ale já na to nejsem připraven.
2: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
1: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
2: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
1: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tycián.
2: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
1: Ano, prosím, tak já jdu.
2: Kam jdete?
1: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
2: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
1: A čemu, prosím?
2: To mě teda podrošíš, no teda takhle to zblajznout, to jsem ještě teda nezažil.
1: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
2: No to bych prosil, že ne, kde já bych, brácho, sehnal slona?
1: No kde, přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
2: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
1: No jo, ale promiňte, já to nechápu, tak proč jste mi vlastně telefonoval?
2: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
1: Ale co je na tom legračního?
2: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
1: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
2: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomu nemohu věřit.
1: No a proč ne?
2: Poslouchejte, člověče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
1: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
2: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
1: Ježiši, a proč zase?
2: Za toho slona?
1: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
2: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
1: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
2: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
1: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
2: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
1: Ale, promiňte.
2: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A na liní růjti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl pro jednosti.
1: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

0: noc s hvězdou.
1: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
2: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, ano, to už je ovšem hodně dlouho.
1: Tam jste čet to parte nakonec?
2: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí: oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš, tedy těm Jehodovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
1: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
2: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce Benjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že už, že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš ukažte, ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii, ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám, to byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrej. Jako loni bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
1: Zima byla.
2: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, povídá, a uděláme huhulála. Tak to on ten kluk vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat sníh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
1: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
2: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
1: A pak si vzpomínám na řízek.
2: Ano.
1: V té scénce váš partner seděl na řízku.
2: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu... Můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku. Já řeknu, já nejsem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená. On řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu. A říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně, naopak já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička, jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co pán hledáte, ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám, no, poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: Ano, ten řízek byl teplej.
2: Teplej? A nedá jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
1: Ano, sem někam jsem ho položil.
2: Aha. No ne, já jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem.
1: No to by mohlo.
2: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koupnem se, ne?
1: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

větve časem tlející. Ani nevíš, co jde za tvé oči hřející. Ani nevíš,

0: Noc plná hvězd.
1: Nakonec jsem sedl jednou v životě a přísahám, že naposled. To mi taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavý takový prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkají, ne, oni budou na koních, vy budete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě celý takový jezdecký oddíl karlovarskýho toho svazarmu, jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Tak já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, ten nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal pořád. Já jsem říkal, no to je kůň cvok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, je horko a tak. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, couval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jedinej z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že je nás půlka už jenom. A jedinej z těch zbývajících sedal do klusu. Ale opačným směrem. Já jenom vzpomínám, že za mnou volali, nebojte se, on trefí. A já jsem volal dozadu, padám! Teď jsem si říkal, je zle. Je zle, cizí krajina, cizí zvíře, já se tam nevyznám a tam netrefím. V okousek dál jsou státní hranice. Tam to nevysvětlím najednou. No, zastavili nás, dojeli nás, já mu domlouval napřed. Dojeli nás, obklíčili ho, zastavili. A skutečně jsme pak až do Varu dodrželi slib. Až do Varu jsme došli krokem. Nádherný to bylo, nespat jsem a vzpomínám na to. Zajímavý bylo, asi za dva dny na to, nebo tři dny na to jsem volal do té jízdárny a říkám, prosím vás, co je s tím koněm? A mi říkají, no co by bylo? Jezdí. A já tři dny nechodil.

hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se, lásko, bil jako skaramouš.

za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte, abychom se vám hned na začátku přiznali k jedné takové věci, že vás totiž v tomto okamžiku nevidíme poprvé. Totiž dívali jsme se tady se Slávou, že jo?
2: No jo, furt o mně nemluv, víš, že jsem plachej.
1: Zkrátka, dívali jsme se s tímhle chlapem, takovým průzorem v oponě, jak jste přicházeli do divadla svátečně naladěni a říkali jsme si tak, pozor, tihle diváci budou nároční.
3: Hned jsme zkrátka na vás poznali, že jste zhejčkaný televizí.
1: Ano, já už je vidím.
3: Seděj si doma u přístroje, mačkaj knoflíky jak chtěj, volej si programy podle libosti, žádnej ze všech dvou kanálů jim není dost dobrej.
2: To jste ještě zhejčkaný laternou magikou, 70mm filmem, pohyblivejma schodama na Václavském náměstí, ledničkama, telefonama, lampama, horským sluníčkem, penicilínem a nočním životem našeho města vůbec.
1: Matěj Kopeckýmu se to hrálo, když tohle všecko nebylo, ale uznejte, můžeme dneska my dva tady na vás vytáhnout kašpárka a šmidru a loudit potlesk.
2: To sami uznáte, nemůžeme. Místo, abyste se začali radovat, že kašpárek Jiřík zase po létech zavítal mezi vás, tak tady sedíte a myslíte si, s čím asi novým mezi vás přijdem.
1: Ale my dneska se šmidrou tu vaši měšťáckou píchu zlomíme.
2: Pokoříme.
1: My tohle představení pojednáme jako obrovské světové show.
2: Počkej, Jirko, já jsem rád, že jsi se hned na začátku odvázal, víš? Že diváka hned z počátku zastrašuješ. Ale světový show, já se přiznám, já nevím, jak to vypadá.
1: A ty myslíš, že oni jo? V ledničce ho neuviděj. A v televizi teprv ne.
2: No to vím. Ale hlavně, aby ho viděli tady.
1: Tady ho uviděj, o to se nestarej. Světový show není tak složitý, to chce hlavně pohyb, pohyb, pohyb. Všecko statický musí jít pryč.
2: Aha, tak já jdu.
1: Počkej, kam bys chodil? Slávku, ty se musíš rozpohybovat. Ukaž nějaký taneční variace.
2: No prosím tě, taneční variace, teď víš, jak to se mnou bylo v tanečních.
1: No byl jsi tvrdší, ale to se...
3: Hele, leda, že ty bys mě předvedl nějaký taneční kroky.
1: Prosím, můžu, pro nás gigoli je to maličkost. Hele, a dva, tři, a dva, tři.
2: Ale to je pěkný, to se mně líbí, ale ty se pěkně vlníš, kamaráde, ale že by to bylo zrovna světový show.
1: No, jen počkej, až těmhle krokům bude hrát hudba Foxtrot.
2: Těmhle krokům, tak to bude show. A to tančíme oba?
1: Oba, samozřejmě, duo boys.
2: Tak jedem.
0: A dva, tři, show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři.
1: Dámy a pánové, vítáme vás po návštěvním dni v divadle Semafor, který bude dnes pojednán jako jedno veliké, barevné, světové, nenapodobitelné, nevídané show, dva, tři. Dnešního show se zúčastní tyto showmeni. Miroslav Šimek a Jiří Kroslav.
2: To bylo co? To je právě umění nás světových speakerů, že uvedeme sami sebe na scénu do show 2-3 a ještě si oko diváka užije tance až.

0: Noc plná hvězd.
1: To jste vy, Tuško?
2: Co to povídáte? Haló? Otevřete!
1: Nemůžu, já tady nejsem.
2: Jak to? Nejste, teď vás slyším.
1: Já jsem odešel už ráno, to, co slyšíte, je nahraný na magnetofon, služba pro nečekané hosty. Jakmile zazvoníte, současně to zapne magnetofon, pozor, vypínáme, klap.
2: Ajajajaj, to je mrzutý, že nejste doma. Jde vám totiž o peníze.
1: Haló, říkáte o peníze? Vy jste pan Koudelka?
2: Jo, jak to víte, magnetofone?
1: Pojďte dál, pane Koudelka. Velice mě těší, já jsem totiž myslel původně, že jste modelka, pane Koudelka.
2: No jo, víte, že jsem modelka, já jsem zatím Koudelka, víte. Kde máte ten magneťák?
1: Dáte si něco pro osvěžení?
2: Ale co pak to, abych si jednu dal, je tam lezavo.
1: Jedna lesněnka velice osvěžující, dělá to zůstek takovej ozon. Jen to ochutnejte, no. Vybírejte a koukejte, pane Koudelka.
2: Promiňte, laskavě, zaskočila mi ta lesněnka, ale tohle to je. Je, ale tadyhle vidím, mistře, vám sem zatejká, víte?
1: Jo, takhle sem zatejká, ale já z toho udělám umělecké dílo.
2: A jsem taky?
1: Tohle je už hotové umělecké dílo a jmenuje se to První záblesk vzdělání v duši analfabeta. Zdařilé, že?
2: No, tak copak, to já už jsem viděl lepší kousky.
1: A vy už jste byl někdy v galerii?
2: Jo, jednou zrovna lilo, tak jsem se tam skoval. A hele, to je pěkný, to se mně líbí.
1: No tak to je hon na králíka.
2: Ne, já myslím tadyhle, ta srčná, víte? To já od někač znám.
1: No to já jsem dělal jen tak bokem, ještě to není hotový. To...
2: Jo, ale pěkný to je.
1: No to je možný, je to takový banální typ.
2: Typ to je, to je pravda. No. Tak mistři, abych nezdržoval, je to za 1200.
1: Vy byste mi za ní dal 1200?
2: Co já? Vy mě dáte tady za sdružený inkaso, tady to je.
1: Cože? No ale to je od vás podlost, pane. Vy jste tvrdil, že jste pan Koudelka.
2: Teď já taky jsem pan Koudelka. Já i musím být, protože můj tatínek byl pan Koudelka a moje maminka byla paní Koudelková. Takže to u vás dělá přesně 1218 korun, tady to máte.
1: Vy nejste pan Koudelka, sběratel tedy.
2: Ne, já jsem výběrčí inkasa. A u vás to dělá přesně tadyhle to za minulý rok? Račte si to podívat.
1: Dobře, platím. Tady tohle má cenu 1500, prosím.
2: Protože?
1: Tady je to napsaný mnou vlastnoručně a těch 282 korun si nechte od cesty, to je dobrý. Prosím.
2: Doktor, nepůjde. Já musím odevzdat peníze za sdružený inkaso v hotovosti. Tato slečna by se nám do počítacího stroje nevešla.
1: Člověče, víte, jakou to bude mít jednou cenu? Už jste si někdy koupil obraz v životě?
2: Jo, jednou jo, na jarmarku, to už je dávno. Ale musel jsem ho druhý den vrátit, protože moje manželka chtěla radši šicí stroj.
3: Dobrý den, tak tady mě máte, mistře, posílá mě pan vrchní novák. Já se jmenuji Koudelka.
1: Velice mě těší.
3: Dobrý den.
1: Pan Koudelka.
3: Já jsem pan Koudelka.
1: Panové Koudelkové, okay. Já doufám, že se mezi sebou dohodnete, možná, že jste příbuzný. Já musím do prádelny na domovní schůzi, mě zatéká do ateliéru. Poklona!
3: Ale mistře, já jsem přišel...
1: Poklona, mistře,
3: ale já jsem před... Dovolíte, pane Koudelka, já se tady trošku porozhlédnu, jestli bych snad něco si vybral do své zby... Dovolíte, pane Koudelka, tedy to je opravdu překrásný kousek, to je nesmírně zajímavý.
2: Víte, ano. To je perfektní, to je vyvedený v barvách, to se jmenuje nějak voduši analfabeta, já si to chci zařadit do své sbírky.
3: Do své sbírky? Já totiž mám také sbírku a nemohl byste mi to přenechat do mé sbírky, pane Koudelka?
2: Za
3: kolik mi to necháte do mé sbírky, pane Koudelka? To je velice zajímavé dílo.
2: No tak, že jste to vy, tak...
3: Ano, prosím. Pane...
2: Kolik, prosím? 2000 by to spravili, pane Koudelka.
3: 2000, ale jistě velmi rád, pane Koudelka, prosím, tady máte 2000. Mnohokrát vám děkuji. Naschledanou, pane Koudelka.
2: Sem budu chodit často. V tom umění něco je.

0: Hvězda.
1: Lání letním žárem spálenou, smutnější než peří černých vren. Stádo koní bez odechu bádí, jak uragán, jako uragán. Štavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hren. Se svým stádem pustou zemí letím,

kopit na zem útočí. Prach se zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letím.

0: Noc s hvězdou.
1: Starý Lokša byli známý písmák a čtenář. Čerpali duševní stravu ze samých detektívek a morzakóru, ale v poslední době se dali na indiánky. Ležali v ten celé dně a noci a když usnuli únavu, tož fantazírovali ze spaní, brblali, kňučali, převalovali se na peci a krapy potom jim stály na čele. Ráno stávali jak dobití a měnili chování a i řeč. A tu jejich totém, Kača, začal čuchat, že se s Jakubem co si děje. Jedného dňa Slezaj a Spece zařečnovali, že Kača překvapením zapomněla zavřít hubu.
2: Bílá skvav, podaj rudému synovi mokasíny, aby mohl odejít do útočiště sténajících.
1: Obuli si holenky a šli do té voňavej bůdky. Cestou zpátky obhledali morky, z kterej by se jim hodilo péří do drdolu. V síni zavrčali na bílou skvav.
2: Podaj mě tomahavk, musím odejít ukončit život jedného z šumících velikánů v zeleném hvozdu.
1: To mysleli jako skoticu chůtrnku v sádkoch. Hodili pantok přes rameno, podvázali se lasem, teda obříslem, a promlouvali velice můdro ke svojej drahej polovičce.
2: Červánku mého života nech tě opatruje veliký manitua a jak nebude nařezanej sečky než dondu, tož tě zhrubu jak koně.
1: Zastrčili fajku míru do kordule a vyšli z chalupy. Když docházeli k hospodě u červeného vola, zalechtál jich zlý duch a že se mu nemohli ubránit, nechali se zatáhnout do vigvamu. Jak sousedé zhlédli Lokšu, ždůrali do sebe, lebo čuli čertovinu a hned ho zvali ke stolu. Strýca uvelebili velkomožno na lavku, zapálili fajku, vybafli na všechny strany světové a zahučali.
2: Bídný červe, nalej rudému přítelovi ohnivej vody.
1: Bídný červ, hospodský pípa, sa zlostí nafúkl, hnedka jemu nos zahořál, jak laterně na posledním vagóně, ale zhltl hořkou slinu a donesl před Lokšu 16 slivovice. Chlapé sa ušťuřovali, přiťukli si s indiánem, řeč sa vedla, 16 přibývalo a za chvílu v Lokšovej hlavě hořál prales. Když vybřeskl po 15.
2: Bídný červenej!
1: Bídný červ pravil.
3: Všecko prožral, nemáš ani vindry, nic se nalévat nebude.
1: Lokša vyskočili jak kočka z horkého šporhelta, zavrtili nad hlavou tomahavkem a zařvali.
2: Co? Ty mustangovole, no? Ty nechceš nalévat orlímu drápovi? Víš, kdo já jsou? Veliký syn prárie. A vykopal jsem na tebe válečnou segeru. Včil vykopu tobě a ty mobuškem tě cingnu po té lebení šišaty, že pojedeš expres do věčných lovíš. Huk, huk, domluvil jsem. Mluv dál, opuchlý červe.
1: Opuchlý červ nečekal, až dostane po hlavě, ale lap Lokšu za kožuch a cpálo z hospody ven. Ale orlí dráb sa vydrápal, naježil sa jak morák a žoch, obušek vyletěl oknem aj s rámem, sklo řínčalo a létalo sousedom do piva. Lokša létali po šenku jak indián kolem obětního kůlu a řvali, že jich bylo čud až pod Javořinou. Začalo ždúrání, škubali sa s hospodskými jak psi, překotili plynovky, trúby spadli na Lokšu, hnedka byli černý jak krtek, v luftě vysalo pár face, které si dopadly a už jsme zase u soudu. Orlí dráb stojí jak zmoklá slépka, dlábí baranicu a je smutný jak pohřeb na obecní útraty. Pán soudci se po přečtení protokolu ušťůřili a ptali se. Tož, Lokšo, jak to bylo?
2: Pane Rado, my jsme se už s hospodským porovnali a už zase jí nalévají ohnivou vodu. Však mám aj pleskačku sebou, nechcete?
1: Drahý strýčku, nedá se nic dělat. Ohrožovali jste házáním, tomahavkem bezpečnost druhých. Tož, týden vězení podmínečně na jeden rok. Lokša poděkovali a smutno pravili.
2: Tož dopadl jsem jak hubkaš. A k temu mě můj Červánek hodil všecky indiánky do šporhelta.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi